0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: There she is.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

my senses tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, rádiovej.

Sladím se pomocí mrože.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

noise. I finna be a star, the lights don't dim. Can't violate me.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Jdem se prekázat do ulic a budem náhodně okolo idoucích lidí v růžinovitej galvod.

Český rozhlas. Radio Wave.

0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Odbíjí nám 8. hodina při pátečním datu 3.7. No a to znamená první dnešní zprávy, které nám přináší Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS se počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Nečekaný obrat nastal ve vztazích mezi Spojenými státy a Izraelem. Podle deníku Washington Post se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší iránské vyjednavače, tedy právě ty, se kterými Washington domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto udělali bezprecedentní krok. Prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali. Letní tábory pro děti z dětských domovů zrušil na poslední chvíli spolek Tábory Aurora. Domovy zatím nemají nazpět své zaplacené částky a předsedu spolku se nepodařilo kontaktovat. Spolek uvádí, že za zrušením stojí organizační potíže a peníze vrátí. Pomoci s náhradním programem má sbírka, do které už teď lidé přispívají. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
1: Sport.
2: Fotbalisté Portugalska porazili 2-1 Chorvaty a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm se utkají se Španělskem a to vyhrálo nad Rakouskem 3-0.
1: Počasí.
2: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost. Večer se postupně začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 22 až 24 stupňů Celsia. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na rádiu Wave teď už začíná ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio
3: Wave. Rádio Wave.
4: Děláme vlny.

0: Saint o té Overhany doufám, že u vás taky vyhrálo v rozhodování o snídaních čajček.
1: U mě zcela určitě. Tereza mi minulé poradila naprosto zásadní věc a to je pít po ránu ne studenou vodu, ani teplý čaj, ale horkou vodu. To je pro mě, mě to úplně změnilo pohled na rána a na život celkově.
0: Teplá voda, takzvaně ajurvédsky v pořádku. Každopádně, kdybyste potřebovali rozehřát hlasivky a taky mluvidla, jako třeba my tady, protože vás čeká nějaká interakce mezilidská, a nebo byste chtěli nastartovat metabolismus, než mu naložíte první kyselou kávu, tak můžete šálkem teplé vody.
1: Ano, šálkem teplé vody, a nebo to můžete to ráno nastartovat samozřejmě i s námi, s Terezou a Jakubem. Ještě jednou dobré ráno. Terezo, dnes nás čeká samozřejmě zásadní festival, respektive mluvení o festivalu, který dnes začíná. No a to je samozřejmě KVIF, Karlovarský filmový festival. Vyrazíš, nevyrazíš?
0: Vyrazím, ale my jsme už včera se Sarah promlouvali k lidem ve frontě, protože fronta typicky den před festivalem, před termálem má až několik kilometrů, takže jsme se snažili jako nějak pobavit a prostě zpříjemnit ten několika hodinový úmor všem, kdo se do ní vydali. Takže všem, kdo už třeba má lístky a vyrážíte na nějaké velmi jakoby brzké projekce, tak si to prostě užijte, i když bude pršet.
1: Ano, i když bude pršet, no a pokud nevyrazíte, tak si užijte aspoň dnes ráno s Terezou a Jakubem.

0: Iba Mesiac mě jednou pobavilo, když se mě někdo zeptal, jakou jsem měla jako dítě oblíbenou restauraci. Na to jsem úplně neznala odpověď. A teď se mě tady Jakub zeptal, jaký mám oblíbený strom. Na to tak dost podobně nemám odpověď, ale ty máš oblíbený strom.
1: Já mám oblíbený strom. Děkuji, že se mě ptáš, respektive to nebyla úplně otázka, ale dobře, odpovídám. Každopádně můj oblíbený strom je takzvaný Mozartův platán v centru Prahy, hned za takzvanou Lennonovou zdí. Krásný, mohutný strom, který zase mě rovnou briskně ptala, proč se jmenuje Mozartův. No, je to logické. Stejně jako Newton seděl pod jabloní.
0: Ale jenom pod zdí prostě.
1: Tak, přesně tak. Tak Mozart seděl pod tímto platanem, když pobýval v Praze a skládal ty krásné melodie, které mu hrály v hlavě.
0: Kdo spočinul pod teď nově trendujícím stromem v Beskydech, říct těžko, ale je to klidně už možný jako dělat v rozpětí bezmála 500 let, takže klidně před 490 lety tam možná mohl někdo spočinout. Jedná se totiž o novinku, a to je nejstarší buk Česka, který mu právě je skoro 500 let.
1: No a ten byl nalezen v okolí Velkých Karlovic na Zlínsku. Tam ho našli vědci z pralesního týmu Modrá kočka z brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pro krajinu, ale co je zásadní je, že ho našli úplně náhodou. Oni prostě dělali v tom lese výzkum, tak si tak vrtali, to je zcela v pořádku, tím se ten strom nepoškozuje. V rámci toho vrtu se počítají ty jednotlivé letokruhy, no a zjistili, že opravdu tento
0: buk...
1: Že vrtají dlouho a že asi teda půjde do první desítky, pak do první pětky, no a vyjde a on byl na prvním místě.
0: No, zároveň stačí taky říct, že na buk dobrý, protože není to jako nejstarší strom, jako obecně úplně ze všech stromů, ale opravdu jenom z té bukové kategorie. No a těch 470 let, teda co byl nejstarší dub do teďka na Mostecku, tak jako ryb. Prostě gratulujeme dalšímu buku, který je v těch Velkých Královicích.
1: Druhý místo taky dobrý.
0: Jako můžete se tam zajet podívat, možná je to nápad na výlet, kdyby vás zajímaly jako extra staré buky, kdyby to byla vaše věc, prostě tak Beskydy.

kdybys to věděl,

0: Feng a Kids from the West. Pokud jste si mysleli, že jediný, snad jediná jako entita, jediný prostě svět, který dobře snáší horko, a to tím, že ve vodě jsou třeba právě ryby a nejrůznější živočichové, kteří se skrývají v jezerech, rybnících a řekách, že na ně prostě jako vlna veder nemůže, tak bohužel i na ně může, zjišťujeme. Na serveru iRozhlas totiž čteme už titulek Zelená voda a ryby otočené břichem nahoru. Na jezu Die jich kvůli horku a bouřkám zahynula asi tuna. A to konkrétně ve čtvrtek, protože v řece Die poklesl kyslík. No a pod právě novomlýnskými nádržemi způsobil úhyn strašného množství ryb a vodohospodáři se sice snaží předcházet podobným haváriím, ale vliv horka, bouřek a taky sinic je mnohdy něco, s čím si prostě ani vodohospodáři neporadí.
1: Ano, to všechno nám ještě upřesnila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová, která říká, z odpoledních 8 mg na litr se koncentrace kyslíku snížila na nulu. V důsledku toho uhynuly ryby v odhadovaném množství 1 až 2 tun, jak už si říkala. Nicméně, Terezo, mně to přijde jako taková smyčka, ze které se nedá dostat, protože zároveň to vedro jim škodí rybám, ale i ty bouřky jako takové.
0: Právě, no, protože potom další faktory vznikají, jo, třeba nízký tlak vzduchu, který způsobí ty bouřky, tak ten způsobí, že začnou odumírat sinice, no a ty následně spotřebují poslední zbytky kyslíku a pak hynou ryby. Je to prostě takový jako hodně nebezpečný smrtelný cyklus problémů, který se vám může stát, pokud jste ryba ve vodě a venku prostě na souši je horko, které potom spláchne bouřka.
1: No ale je tady i pozitivní zpráva, a to je, že některé ty ryby se podařilo zachránit. Hasiči instalovali jakousi nornou stěnu ideál po proudu Břeclavy. No a prostě jako každý příběh u nás i toto má svůj částečně dobrý konec.
0: A stejně jako každý příběh i tohle má svoje ekologické rozměry. Vy se můžete podívat na server iRozhlas. Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Novinka, kterou jste možná stále teprve s náma objevovali teď v playlistu. Sofia Steele, to kanadská písničkářka a taky modelka a je známa nebo pořád tak trochu tím, že na počátku své kariéry. Nicméně loni magazín NME zařadil do stovky největších hudebních nadějí současnosti, což když se vám stane, tak můžete mít naději, že to taky dopadne.
1: A mně se zároveň líbí i to, jak jsi to řekla, že je vlastně známá tím, že je na začátku své kariéry, tak to je sen v podstatě každého začínajícího umělce. No, ona zatím vydala dvě EPčka, loňské How to Win at Solitaire vyšlo v lednu v deluxové verzi, doplněné remixem od Mary Macy a Tommy Genesis. No a písně Sofie Steele mají zvláštní hypnotickou kvalitu, nakonec to jste mohli slyšet i právě na té uplynulé písni Molly in the Club. No a ty písně se pohybují na pomezí introspekce a klubové euforie.
0: Takže prostě Molly in the Club takhle v pátek, myslím si, že příprava na takový jako zamlžený a introspektivní víkend plný klubové euforie by to klidně být mohla. Teď se vracíme do české hudební scény z té kanadské a čeká nás Treska, Jednoskvrná a jejich Maringotka. Takže spíš takovej výlet.

0: Lisa a píseň Many nám otvírá 9. hodinu raní. No a 9. hodinu raní, jako již tradičně, otevřou také zprávy v podání Barbory Zajíčkové.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Při platbách kartou v zahraničí si můžete zbytečně připlatit kvůli nevýhodné konverzi změny. Upozorňuje na to Česká bankovní asociace. Ta doporučuje při takzvané dynamickém přepočtu vždy zvolit platbu v místní měně, ne v českých korunách. Podle studie společnosti Visa platí kartou v zahraničí přes 60% Čechů. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Autobusové linky do Karlových Varů jsou před začátkem filmového festivalu téměř vyprodané. Dopravci proto na dnešek i prodloužený víkend nasazují posilové spoje. Cílem je zvládnout zvýšenou poptávku cestujících. Zájem se podle dopravců každoročně zvedá hlavně v prvních dnech festivalu. V Rožnově pod Radhoštěm dnes skončí týdenní škola mladých odzemkářů, kde se tanečníci z celé České republiky učí tradiční valašské tance. Akci pořádá Valašský folklorní spolek, který zároveň usiluje o zápis školy a předávání odzemku na seznam UNESCO.
1: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík vypadl na Wimbledonu ve druhém kole, stejně jako Karolína Plíšková. Dál postoupili 3 čeští zástupci, Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka.
1: Počasí.
3: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost. Večer se postupně začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 22 až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na Radio Wave pokračuje ráno s Terezou a Jakubem.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Playboy Carti a Lake Weezy. Teď se nás tady za chviličku zhostí Charlie XCX s novinkou Wink Wink, která nám tady doputovala do rotace ve středu. Zajímavé na ní není ale jenom to, že je nová, ale taky to, že má videoklip, ve kterém se Charlie XCX jako spousta lidí a v různých videoklipech, filmech, jo, no, v romantických obrazech, prostě na fotografiích, prostě válí v trávě, polehává, užívá si to, je to příjemný, ale já teda asociuju tohle válání v trávě dneska už v podstatě jenom s nebezpečím.
1: Ano, a nejsi jediná, vlastně tenhle nový klip, respektive nová píseň, se proslavila právě tím válením se v trávě, protože fanoušci a celkově veřejnost na internetu si toho povšimla a začala se tak domnívat, jestli to není úplně jako nebezpečné. Samozřejmě mluvím o klíšťatech. Jak píše deník The Guardian, tento týden se objevují na sociálních sítích po zveřejnění videoklipu popové hvězdy právě tyto narážky na to, že by se tady neměla válet té trávě, že je to prostě nebezpečné.
0: Takže pokud vy máte v plánu třeba o víkendu vyrazit někam do luhů, hájů, na pole, louky, válet se jako Charlie XCX, tak se prosím vás minimálně pak rychle zkontrolujte, pokud už nebudete třeba na sobě mít nějaký repelent, protože klíšťata třeba přináší nemoci jako lymská borelioza. A dokonce i některé další, takže bychom se jimi měli vyvarovat, abyste pak nebyli nemocný, no, tak doufám, že nic nechytla, že se prohlídla pořádně.
1: Snad jo, no.

0: Dukla, prší třetí den, tak to ještě ne, ale myslím si, že i na to dojde, takže možná tenhle týden zažijeme takové tři dny za sebou, kdy prostě bude bouřet a pršet. Každopádně, když bude vošklivo venku, tak nemusíte být smutní, že neděláte žádné venkovní letní aktivity, ale můžete si třeba poslechnout audioknihu, protože ta se v dešti dá docela dobře doma užít. My máme pro vás jednu aktuální, kterou jsme teď nedávno vydali a je dobré si ji teda připomenout, tím pádem máte na to asi, já nevím, 50 dní si poslechnout, ale prostě...
1: Až do 23. srpna.
0: Znáte se, že jo? Prostě jako je dobrý to nepodcenit. Daniel Flasa a Muklové a Šlajsny. Jedná se o opravdový příběh o kilech kokainu, vězení a jedné nápravě.
1: Je to tak a sám autor říká, jsem Dan, bývalý dealer. Pokud jste si mezi lety 2010 až 2020 dali někde v Praze dobrou čáru kokainu, nejspíš to byl ten, co jsem přivezl já z Holandska. Kvůli tomu mě zabásli a stal jsem se Muklem. No a o tom právě povídá tato nová audiokniha Rádia Wave, která má celkem 10 epizod, jestli to říkám správně, je to tak o průměrné poslechové době půl hodinky, takže já si myslím, že pokud bude opravdu ty 3 dny pršet, tak to můžete dát takzvaně na jeden zátah.

0: Baby Maroko a Frost Children, teď se kouknem na to, kde se můžeme setkat v létě, pokud teda nebudete sedět doma s audioknihou v dešti, ale třeba vyrazíte ven do nějakých exteriérů a taky na festivaly, protože my vyrážíme určitě za vámi taky na nejrůznější setkání a zábavu. No a právě už jsme se bavili o tom, že jsme zahájili Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Kam celkem logicky, protože se to děje velmi často, odjíždí i náš tým čelistí a dokonce 9. července tam bude probíhat natáčení jednoho dílu, takže vy tam můžete být u toho s nimi a tak nějak si je prohlídnout zblízka.
1: Je to tak a věřte, že to rozhodně stojí za to, prohlédnout si je zblízka. I ta show, kterou vždycky Aleš Tuchlý a Víčmarc a další na místě předvedou. Každopádně rozhodně nekončíme na Kvifu, tedy na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Potkáme se také na Colors of Ostrava, kde už 17. července od 17 hodin vystoupí Buchty live, a to v Aule Gong. No a co je pro nás ještě možná nedůležitější, ale prostě důležité stejně jako všechny naše další vystoupení, tak to je samozřejmě letní podcastová scéna v Trojském pivovaru. Letos je to tedy druhý ročník. No a po loňském úspěchu i Rádia Wave zde můžete letos vyslechnout Casablanku 14. července, Quest 23. července, no a v srpnu tak také Chudáčky 6. srpna.
0: No a Casablanka nejenom, že dneska se objeví v repríze ve vysílání, ale taky se na ní můžete počkat třeba na letní filmovou školu v Uherském Hradišti, protože to je taky celkem taková tradiční zastávka Pavla Sladkého. Takže spoustu míst, kde nás můžete potkat a víc jich ještě můžete najít u nás na webu.
2: Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanka. Povídání z horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanka. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Diet Vernon a Sing a Song. Mám docela ráda, když se bavíme o věcech, které jsou tak nějak univerzální a můžou se týkat všech, všichni se k ním můžou vztáhnout. Myslím si, že jako daddy issues je něco, co se vám může v životě stát v podstatě v jakýmkoliv případě, jo? Když otce máte, když otce nemáte, když otce máte, ale jako byste neměli prostě. Spousta variant může způsobit jako takovouhle komplexní věc, se kterou pak musíte třeba celý život bojovat, včetně vašeho okolí. A nebo naopak s tím třeba jdete. Těžko říct, kdo s tím má jakou zkušenost, nicméně kdo daddy issues nezažil nebo aspoň o nich neslyšel, ať hodí kamenem. A my budeme zjišťovat, jak ovlivňují právě nás a taky ale naše vztahy. A to možná nejenom ty partnerské, a taky co můžeme dělat, když v sobě takové daddy issues identifikujeme. Tak o tom se v novém dílu podcastu Nádech bude bavit Lucie Zajda, autorka a moderátorka s psychoterapeutkou Danou Pokornou.
1: No a právě Dana Pokorná říká, že daddy issues můžeme definovat jako vztahové a emocionální obtíže, které pramení z nefunkčního, nebezpečného nebo zcela chybějícího vztahu s rodičem. Nemusí jít nutně o otce, to nám právě vysvětluje Dana Pokorná. Před námi je krátká ukázka, pokud by vás zaujala natolik, že byste si chtěli pustit celý díl, tak na webu Radia Wave.
2: Můžeme říct asi na začátek, na úvod a na rovinu, ale vlastně pokud se na to podíváme jako na nějaký širší fenomén a z toho psychologického hlediska, tak si myslím, že nějakým způsobem své místo má a v současné době bych řekla, že je to víc v podstatě definované jako nějaké vztahové a emocionální obtíže, které mohou pramenit z nefunkčního, nějakého nebezpečného nebo nevyhovujícího a nebo celá chybějícího vztahu s rodičem. Nutně to nemusí být pouze otec tady. Řekla bych to asi tak, že rozhodující je především míra té citové vazby a tím pádem nějaké potenciální citové deprivace a na tom záleží mnohem víc než na pohlaví. Myslím si, že pokud budeme se bavit o tom, jakou roli hraje otec v životě dítěte, tak si myslím, že to ovlivňuje stejně tak dívky jako chlapce. Nemyslím si, že tam je nějaká jako přímá úměra, že pokud někdo má tyhle ty takzvané daddy issues, tak že si automaticky vyhledává staršího partnera. Můžou tam být zase různé cesty a různé projevy. Jo, je to ryze individuální, může docházet k tomu, že si třeba volíme emočně nedostupné partnery, nebo naopak můžeme uvíznout v nějakém závislostním vztahu, můžeme se snažit být co nejvíc nezávislí, což je taková jakoby prevence odmítnutí v rámci toho vztahu. A může to být i jedna z těch variant hledání té otcovské figury ve smyslu péče. Když se vlastně mohu naučit rozpoznat, co se to děje, proč se to děje, můžu tomu nějakým způsobem rozumět, naučím se tu automatickou reakci zastavovat, tak pak je nějakým způsobem mých rukou s tím nějakým způsobem naložit a pokračovat trochu jinak dál. Ale samozřejmě, že to je běh na dlouhou trať a tyhle kroky se neudělají během týdne jeden za druhým.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tady kdybyste náhodou třeba ještě neměli vymyšleno, kam dneska večer za živou hudbu nebo o víkendu na festival, tak my máme tady pro vás takovou party u nás v playlistu, abyste se to mohli užít, i kdyby se náhodou teď třeba seděli a teprve pili vaší ranní kávu.
1: Potvrzuji, že to nejsou rozhodně prázdná slova. Oba dva jsme se tady roztančili s Terezou, stejně jako když jsme pouštěli píseň Tranky už minule. Do konce hodiny vás čeká ale ještě Thanks So Much, Karolina Beranová nebo J-Hope.
0: A potom zprávy, tentokrát dnešní poslední v 10.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špoderové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

J-Hope a Arson a za pár vteřinek 10. hodina. Barbora Zajíčková přináší dnešní poslední zprávy na Radio Wave. J-Hope a Arson a za pár vteřinek 10. hodina. Barbora Zajíčková přináší dnešní poslední zprávy na

0: upálil muž. Podle exilových tibetských médií šlo o Tibeťana. Chtěl upozornit na otázku nezávislosti tohoto území, které od 50. let okupuje Čína. Newyorská policie stanici CNN řekla, že večer přijala tísňové volání. Záchranáři přivezli 52-letého muže s těžkými popáleninami do nemocnice. Zraněním ale podlehl. Úřady teď případ vyšetřují. Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie. Přibližně 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer.
1: Sport.
0: Fotbalový Artis Brno musí do dnešních 16 hodin říct, jestli chce hrát nejvyšší soutěž. Artis dostal možnost posunout se do šance ligy poté, co Táborsko odmítlo. Ligová fotbalová asociace hledá doplnění soutěže poté, co byla Karviná vyloučena kvůli kauze s ovlivňování zápasů.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, večer se postupně začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 22 až 24 stupňů Celsia. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na Radio Wave teď pokračuje Ráno s Terezou a Jakubem.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Radio Wave.

0: Klip sa Tyler, the Creator. Na tohle si umím představit, že tančí celkem dost lidí, možná to i dost lidí dělá. Zároveň ty si jakoby říkal, že jsi vlastně taky tanečník.
1: Je to tak, byť už si nic nepamatuju, tak dříve jsem něco, co se asi jako tanec nazývat dalo, tak to jsem dělal, ale to už je mnoho let. Nicméně, kdo opravdu tanec dělá, a to tanec, řekněme, tradiční pro určitý region, tak to jsou studenti na Valašsku, kteří nyní se učí takzvaný valašský tanec, kterému se říká, jak se mu říká, Terezo?
0: Odzemek.
1: Ano, to je nádhera.
0: Je to v podstatě v principu snaha odlepit se od země, asi proto se to tak jmenuje, ano. Protože obsahuje hodně poskoků, se ukázalo. No a letní škola dokonce na to už existuje a je to takový speciální tanec daný vlastně na Valašsku. Takže valašský tanec, který teda ideálně tančíte ještě s živou muzikou a navíc k němu patří místní obušek zvaný Valaška. No a musíte myslet na spoustu věcí prostě zároveň, jo. Jak mít ruce, jak mít nohy. No a je to něco, co možná neumí už ani na Valašsku úplně tolik lidí, tak vznikla takováhle škola, kde se odzemek učí a má dokonce takový spolek velkou šanci uspět v zápisu postupu UNESCO, protože potom by teda se na valašský odzemek, nevím, nemohli dávat klimatizace, prostě nový fasády a podobně.
1: Přesně tak, ten naučit se ten tanec samotný není údajně ani tak komplikované. Roman Martínek, který to právě ty místní studenty učí, tak říká, že za pár dnů se dá naučit v podstatě celý odzemek. Začínají průpravou, jak chodit, jak se hýbat, jak držet tělo, jak držet ruce při tancování, ale ve výsledku jde údajně hlavně o srdce. Jo? My se tam naučíme nějaké figury, ale ve výsledku opravdu jde o tu srdeční záležitost. No, ještě dodám, že s tím UNESCOm je to tak, že samozřejmě vy jste asi zvyklí, že se většinou zapisují ty hmotné statky, nejrůznější zámky a tak dále, ale v tomto případě by šlo o to nehmotné kulturní dědictví. No a pokud by se to povedlo, tak by se tento odzemek přiřadil na to nehmotné spolu například se slováckým Verbuňkem, který tam je už od roku 2005, anebo naposledy pivní kultura v České republice z roku 2024.
0: Přesně, na to už se nedá vůbec sahat. Takže i rozhlas.cz a valašský odzemek tam na vás čeká, kdybyste si chtěli třeba potrénovat.

is the love.

0: Tajge, Oswald, no a jestli utíkáte od možná světa seriálů a dlouhých hovorů třeba někam na cesty, tak budete mít rádi Casablanku, no a právě v aktuální Casablance se ještě navíc na těch cestách dokážeme uspokojit dobrou kávou, což někdy bývá samozřejmě problém, ale jak vlastně takové dobré kafe na cestách uvařit, jak si ho vychutnat, i když třeba kolem nemáte žádnou kavárnu, což se samozřejmě jako třeba v lese děje úplně běžně, že jo?
1: Je to tak. Hostem Casablanky byl brněnský kavárník a milovník dobré kávy Jan Židů, který vypráví o cestách obytnou dodávkou nejen do Alp, ale třeba také na sever, do Norska, no a také o velkém překvapením na Filipínách. Sám totiž říká, že na Filipínách kávu předem vůbec neřešili, čekali, že to nebude žádná sláva, jak se říká, ale pak se teda opravil, omluvil a říká, že se nemohl vlastně víc splést. No a celý díl si poslechnete na webu Radia Wave a ve vašich podcastových aplikacích. Teď už ale avizovaná krátká ukázka.
2: Asi taková poslední nějaká delší cesta, což počítám, když je to delší než týden, tak jsme byli letos v únoru na Filipínách.
3: Měla ta cesta nějaký konkrétní kávový záměr nebo vůbec?
2: Myslím si, že to byla jedna z cest, kdy jsme si fakt řekli, že kafe nebudeme vůbec řešit, protože jsme tak nějak jako a priori předpokládali, že tamto kafe asi nebude nic moc. Nedělali jsme si žádný hluboký průzkum, ale Filipíny nejsou úplně lokalita, do které by člověk jezdil za kafem jako některé jiné asijské země. No a vlastně myslím si, že už po příjezdu hned první den jsme vlastně zjistili, že nemůžeme být dál od pravdy, protože jsme začali objevovat, že filipínská kávová kultura je vlastně, nechci říct, že předčí tu českou, ale je fakt hodně, hodně vepředu. Ale moc se o tom neví.
3: Pojďme se teďka podívat na tu přípravu kávy na cestách. Když jste na cestě dodávkou, tak si kafe děláte nejčastěji jaké?
2: Samozřejmě, když je možnost, tak si jako často zajdeme do kavárny, nebo to v průběhu dne určitě jako doplníme v té kavárně. Ale ráno většinou si vystačíme z vlastních zásob. To znamená, že ať už si jako ufiltrujeme přes nějaký dripper, což tady je takový tematický zrovna na festivalu, nebo jsme začali poslední roky vozit i dripity, což jsou takové sáčky s už namletou kávou, které vlastně jenom nasadíte na šálek a zalejete to horkou vodou. Přijde mně, že tím jde vlastně připravit poměrně jako slušný filtr bez nějaké jako větší námahy. Člověk nemusí vozit mlýnek, jo, je to prostě jenom jako taková jako hezká, rychlá věc.
3: Pak jsou ještě další druhy přípravy kávy na cestě. Uh-huh. Vy máte třeba taky elektrický mini espresovač, bateriový, je to tak?
2: To je taková jako věc, která teďka, ono už to funguje taky samozřejmě jako delší dobu, ale teď poslední roky se to furt jako nějak vylepšuje. Tak už přesně existuje takový, prostě vypadá to jako taková velká kapsle, do které buď vkládáte jako klasické kapsle, co se dávají do kávovaru, nebo si tam můžete dát i namleté kafe. A vlastně jste z toho schopni z mýho pohledu připravit jako v pohodě kafe, někdy vlastně i super kafe, protože prostě to jakoby okolní prostředí dotvoří samozřejmě to, že to kafe třeba není úplně jako 100%. A tomu se vlastně ty pražiny taky jako hodně přizpůsobují, že mně přijde, že spousta i českých, i zahraničních výběrových pražíren začaly ty kapsle dělat už bez nějakého odsuzování toho, že to je vlastně horší příprava kafe, protože prostě je to jenom trošku jiný, ale nám to funguje skvěle, používáme to i tak, že si to můžeme připravit po cestě, nemusíme kvůli tomu zastavovat, prostě si to dáme do stojánku na plechovky a připravíme si kafe a u toho nezastavujeme. No?
4: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
6: Girlhood is a spectrum.

0: Big Thief a Incomprehensible. Kdybyste dneska chtěli třeba strávit večer, podvečer v interiéru, počasí vás nebavilo nebo vám nakonec nepřálo, tak můžete jednak třeba hrát videohry a nebo si o nich můžete jenom poslouchat. Možná se to dá dělat i zároveň. Nevím, neskoušela jsem to.
1: Každopádně se to dá dělat zároveň. Dnes od 18 hodin nás totiž čeká premiérový díl nebo další díl oblíbeného herního pořadu Quest. No a tentokrát tedy se Quest vydal do Japonska, aby si tam zajezdil nejen s tamnějšími trhači silnic a dálnic. Jarda se totiž projel v závodní hře Forza Horizon 6 a své dojmy z virtuálního Tokia si rozhodně nenechává jen pro sebe.
0: Takže Jarda Mewald, Šárka Tmějová, Lukáš Grigar a tak trochu výlet do tak trochu Japonska dneska v 6.
2: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Přinášíme vám páteční kulturní tipy. Samozřejmě mnoho se toho děje. My se dnes zaměříme na hudbu. Pokud byste byli fandové okénkového, řekněme, videa, ale ne toho jídelního, spíš toho hudebního, tak doporučujeme Flédu v Brně. Od 20 hodin tam zahrají Laokoon. Další večer ve spolupráci Fléda, Spektrum a Fraktal na jejich extrémně útulné zahrádce ve Vnitrobloku, což tady mohu potvrdit. Publikum bude venku a jak už jsem zmiňoval, interpret uvnitř skrze tedy okénko zahrají.
3: Další pozvánka nás zavede do pražského prostoru Kafe na půl cesty. Od 7:30 na vás čeká Emma Goldman a taky Široko. Kapela pojmenovaná po revoluční anarchistce Emě Goldmanové hraje Screamu a čerpá inspiraci z politické scény domovského města Vancouveru v Britské Kolumbii. No a takže se pohybují někde mezi hardkorovými breakdowny a svižnými rytmy. K tomu taky na vás čeká Screamu úderka právě Široko.
2: No a z Kafe na půl cesty se přesuneme zpátky do centra Prahy, a to do Roxy, kde dnes od 19 hodin zahrají Nine Vicious, americký underground rapper. Nine Vicious tedy poprvé v premiéře v Praze a už v takto velkém a krásném prostoru, jako Roxy je. Čeká vás temný sound, syrová energie a také emoce, které definují právě tu novou generaci US rapu.
3: No a na závěr, kdybyste už třeba v 11 nevěděli, co se sebou večer, tak můžete ještě vyrazit do Ankaly, protože je pátek a tam na vás čeká klubovka Archive Technology. No a z Finska přiváží perkusivní technáže Caspian živě a taky se jako za DJskými pulty jako doprovod objeví Flejka a Marie Pravda.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: korený a vždy, keď zomrie člověk, zomrie traja, ale teď už tady s náma sedí. My už tady taky jsme traja ve studiu, docela živý.
1: Snad nezomriem.
2: Takhle při pátku, viď.
0: Takže slyšíte Jardu Petříka, jak se máš? Ahoj.
1: Mám se dobře. Venku krásné takové větrné počasí, svěží vzduch konečně.
0: To úplně jak u moře, viď?
1: Jo, ale
0: fouká,
1: jo, dneska ano. Dneska fouká, ale pozor, ono foukalo i předchozí dny, akorát ten vzduch byl pomalu teplejší, než kdyby nefoukalo.
0: To už pak od určitých stupňů dále vlastně jako sebefritování, jo? Nebo jako horkovzdušná trouba, když se takhle člověk v tom jako nachomíte třeba u větráku.
1: Lidské fritézy takzvaně.
0: Lidské horkovzdušné fritézy. Dneska je teda nicméně spíš takový jako ocean breeze, co nás čeká, Jardo, ve vysílání.
1: No tak samozřejmě si zavoláme s druhým Jardou, protože od 6 nejnovější quest, který bude tentokrát na japonskou tématiku a zároveň taky na silniční / závodní, protože Jarda Mévald si užil Forza Horizon 6 a své dojmy z virtuálního podjetí Tokia si samozřejmě nenechá pro sebe, předpokládám ani v tom telefonátu a hlavně večer od 6 v questu.
0: Takže životní jistoty v podobě telefonátu Jardy s Jardou při pátku na vás čekají ve vysílání Rádia Wave. My se loučíme, buďte dobří, páčko.
2: Mějte se hezky, ahoj.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/ro/Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Děláme vlny.

7 minut po 11. dopolední, pokračujeme v pátečním on airu na Wave. Teď už po Jakubovi a Tereze vás ze studia ještě jednou zdraví. Svěžím větrem ošlehaný Jarda Petřík, protože venku je dneska minimálně v Praze, teda po dlouhé době zase docela příjemně, musím říct. No a já doufám, že příjemný bude i čas strávený s Wavem. Do 15. tady s váma bude moje maličkost a taky samozřejmě spousta muziky, kulturních tipů, pozvánek na poslech některých našich aktuálních podcastů a pořadů, však to znáte. No a jak jsme avizovali, co už určitě taky moc dobře víte, že povětšinou po 12. si voláme s Jardou Mévaldem, dneska tomu nebude jinak a opět vás samozřejmě pozve na 6. večerní a nejnovější quest. No a tohle to už je Fimi Guerrero, britský rapper, který má venku nové EPčko a jmenuje se The Statue of a Fool. Najdete na něm i tuhle věc, pojmenovanou Daty, spolupráci s polsko-anglickou dvojicí Bass Victim a je to zároveň jedna z našich aktuálních červencových novinek v playlistu Nový Fimi Guerrero.

0: Kanceláře architekta rostou jako houby po dešti. Praha má IPR, Brno má KAM, nejnovější kancelář architekta vznikla taky začátkem tohoto roku v Mostě. K čemu jsou nám ale dobré a v čem se liší od obyčejného architekta města, na to se v nejnovějších fasádách ptala Alena Harciníková, vedoucího oddělení prostorového plánování a projektů ostravské MAPPY, Pavla Řiháka. Podle něj jsme si konečně vyřešili náš soukromý prostor, upravili zahrádky a teď se začínáme zajímat, co se děje ve veřejném prostoru kolem nás.
1: Když se možná dostaneme úplně na úvod, tak vy jste zmiňovala to velké množství jako městských architektů, městských ateliérů, který v posledních 15 letech stoupá napříč různě velkými obcemi. Ono je tam, myslím, dobře vidět ten deficit, který jsme měli v 90. letech. Potom, po té sametové revoluci, si myslím, že jsme tak trošku jako to plánování vzali, že něco, co je nežádoucí, že trh si to vyřeší, a šli jsme z jednoho extrému do druhého. A myslím si, že to je taky o to období, kde jsme tak trošku jako zavřeli oči, co se týče kvality vystavěného prostředí, a myslím si, že to byli jednotlivci, kteří dokázali se na to dívat trošku s širším hledím a dokázali kvalitní architekturu, kvalitní veřejný prostor realizovat, a teď jim závidíme, protože oni začali v těch 90. letech a jezdíme tam za architekturou. A teďka vnímám tu situaci opačnou, že je to téma, které ti lidé ve městech a v obcích chtějí řešit, že je to pro ně důležité, že už jsme si vyřešili své bydlení v panelových domech, v bytových domech, v rodinných domech. Opečovali jsme si ty zahrádky. Tam si myslím, že už ten problém nemáme. A máme tendenci vlastně se zajímat mnohem víc, co se děje v tom veřejném prostoru okolo nás. A tohle vnímám jako, že je úplně zásadní pro to, aby ty kanceláře i mohly jako nadále fungovat. Že jedna zanikne a některé vzniknou, tak to se asi tak děje. Myslím si, že to není nic asi překvapivého a je otázka toho, kdy vznikne znova.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Ida de Young a jejich Mr. Pie přesně o 11:30 v pátečním on airu na Waveu, kde se teďka podíváme do Polska, a to prostřednictvím jedné z našich dnešních Wave Newsek, neboli se mnou ve studiu už naproti mě Barbora Zajíčková. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Podíváme se do Polska v souvislosti s takovou specialitou v podobě migrace potápěčských kachen, které opět po roce zastavili dopravu ve Varšavě. No a mě samozřejmě logicky zajímají detaily, neboli proč se tyhle kachny každoročně vydávají z parku Lazienky k řece Vysle.
1: Tak je to proto, že mají své vylhnutá mláďata a snaží se pro ně najít nějaké lepší podmínky pro hledání potravy. Přestože jim vlastně v překážce, jenom ruším tu překážku, velká rušná ulice, tak je ten instinkt vede právě k řece Vysle, kde mají lepší zázemí.
0: No a samozřejmě se s tím pojí asi nějaká ochrana, předpokládám, v průběhu téhle migrace, během cesty městem, jak konkrétně to vypadá.
1: Je to tak, nenechává se to volně náhodě, ale vzniká vlastně tým několika dobrovolníků, až 30, kteří jsou vyškolení městskými ornitology a v reflexní vlastně celou tady tuhle migraci nějakým způsobem koordinují a pomáhají těm ptákům bezpečně překonat všechny nejrušnější ulice.
0: Byla ta letošní migrace něčím výjimečná oproti těm z minulých let?
1: Tak byla výjimečná tím, že vlastně jedné té samice trvalo až 24 hodin, než překonala vlastně tu jednu ulici rušnou. A zároveň strávila přibližně 11 hodin ještě předtím v ukrytu u silnice, kde čekala, kdy bude vhodná chvíle. Takže dobrovolníci to museli vydržet taky.
0: Detaily na našem webu sekci Wave News, stejně tak jako i další dnešní Wave Newsky. Báro, díky, hezký pátek a víkend.
1: Tobě taky, ahoj.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
3: Zničila jste mi život.
2: A děsivá minulost.
4: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
5: Tata! Tady mám šanci.
2: Záře reflektorů a temné stíny duše.
5: Musím žít dál.
2: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
6: Čekají tě krásné věci.
2: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Festivalová sezóna je v plném proudu, tak si pojďme připomenout, které žeto se konají právě o nadcházejícím víkendu, neboli kam můžete vyrazit. Vypadá to, že to hodně bude žít na jihu Čech. V Budějovicích v dole Etna, číslo popisné Lhotice 46, se koná ode dneška až do neděle festival léčivého zvuku s názvem Heal, který nabízí kromě koncertů taky přednášky, workshopy, tvořivé dílny, výstavy a místa pro klid a soustředění. Kromě dalšího se představí například Síček, Merisi, Maržary, Kill the Dandy, Krajina Ro, Guido Möbius z Německa, Jiří Suchánek a nebo Bear Cloud. Festival léčivého zvuku Heal v dole Etna Lhotice 46. No a o pár kilometrů vedle samozřejmě daleko známější festival Transforma v Táboře, v rámci kterého dneska můžete slyšet a vidět Jana Buriana, Vision of 1994, Skalma, Dvě slunce, Arashe Ghassemiho, projekt Ghadr, Line Gate a nebo Nori. Tábor a festival Transforma. No a v Karlových Varech dneska začíná už 60. ročník filmového festivalu, takže předpokládám, všichni nadšenci do filmů už v Karlových Varech takzvaně na stopkách.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Spolupráce Samfy a Little Sims ve skvělém songu nazvaném Satellite Business 2.0. A já přidám ještě pár číslovek navíc. Máme 11 hodin a 53 minut, 3. července, pátek na rádiu Wave. Posloucháte On Air s Jardou Petříkem a dopoledne stihneme ještě dva songy. The New Pornographers a taky Sorry.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Jako loňské a tuším, že i předloňské prázdniny, i letos jsme si pro vás připravili společně s galerií hlavního města Prahy třídílný event s názvem Riviera, opět v prostorách zahradu zámku Troja. Data jsou 28. červenec, 11. srpen a 25. srpen. No a na Facebooku Rádia Wave v sekci eventy už najdete všechny potřebné informace a detaily ohledně toho, které kapely a projekty se představí naživo, taky s kým bude Tereza Havlínková diskutovat a na jaké výstavy a performance se můžete těšit. To všechno samozřejmě se vstupem zdarma. Riviera i letos v prostorách, krásných prostorách mimochodem zahrad zámku Troja. No a ta první se uskuteční v úterý 28. července od 17:30. Těšit se můžete na koncerty projektu Čaba Laciga a kapely Market a taky na vernisáž díla Undergrounded Stanislava Zábrockého a Kristiána Menzi plus samozřejmě i debata Terezy Havlínkové s hosty. Tentokrát na téma, jestli prostředí, ze kterého pocházíme, se zarývá do našich životních témat a jestli jednou kluk z vesnice, vždycky kluk z vesnice. Tak doufám, že se v zahradách zámku Troja opět potkáme v co největším počtu. Riviera i letos hned ve třech termínech v průběhu letních prázdnin. Za námi kytarový Speedy Ortiz, před námi teď novinka od Američanky Fouché, která je žánrově, řekněme, daleko méně vyhraněná. Její nejnovější track se jmenuje Drive. No a za pár minut taky už tradiční telefonát s Jardou Mévaldem o nejnovějším questu, který vás v dnešním programu čeká samozřejmě od 6 hodin večer a bude tentokrát na japonské téma.

0: Tak já začnu, Jardo, jo? Yamaha!
1: Suzuki!
0: Honda!
1: Neděláme tady nějaký rasový stereotyp.
0: Ne, to vůbec ne. Zveme na nejnovější quest, který bude, asi už jste pochopili, o Japonsku a zároveň o závodní hře s názvem Forza Horizon 6. Na telefonu samozřejmě Jarda Méval. Předpokládám, že ne v Japonsku, ale někde poblíž v Praze?
1: Jsem v Praze, je to tak, ale brzo nebudu.
0: A budeš v Tokiu?
1: No kežby.
0: Každopádně tím virtuálním Tokiem jsi alespoň projel v té nejnovější hře, kterou budete dneska v questu mít možnost slyšet zrecenzovanou. Jaká to byla projížďka?
1: Překvapivá, protože já mám tu sérii sice rád, ale poslední dva díly pro mě byly takový jako na pokrčení ramen. Jo? Že jako sice to byly fajn hry, ale už jsem se namlsal u těch předchozích dílů. Tak tadyhle z tohleto, ten šestý díl, který se teda odehrává nejen v Tokiu, ale pod poměrně podstatným kusu Japonska, tak byl pro mě slibným takovým jako navnazením na to, že ta série ještě neřekla svoje poslední slovo.
0: No a neřekla?
1: No podle mě ne, protože má opět úspěch, opět jako sbírá velmi vysoké známky. A myslím si, že v tom budou pokračovat, že jako ještě mají spoustu neprobádaných míst na světě, kam se můžeš vypravit tím vysokooktanovým vozem.
0: No vidíš, to mě vlastně překvapilo, že zrovna ty si libuješ v závodních hrách, protože nějak bych to do tebe asi neřekl.
1: Fakt jo, já mám hodně rád závodní hry, ale je teda to mě dobře odhad, je pravda, že poslední dobou musím říct, že z takového toho člověka, který se díval na Top Gear a přišlo mu docela cool, že prostě jedeš autem přes celou Afriku, tak teďko jsem prostě ten typ člověka, který si říká, tyjo, možná bychom do těch aut nemuseli nasedat jako každý den. No.
0: To samozřejmě chápu a s tím souhlasím. Bude dnešní quest čistě jenom o Forza Horizon 6 a nebo se budeš vracet zpátky v čase k těm předchozím dílům, případně ještě k něčemu dalšímu spojitému?
1: Ale odolal jsem, po dlouhý době jsem odolal a nevracel jsem se zpátky vůbec k ničemu.
0: No ale tak to asi taky... Tak to asi vlastně taky hovoří za vše, když quest vlastně věnujete speciálně opravdu jedné hře a takzvaně vyplní to ten čas v pohodě.
1: My jsme trochu doufali, že tu pozici toho retro stromu, který u nás může vyrůst, tak je zastane Lukáš, protože my jsme se před natáčením bavili, že by mohl nenutně zavzpomínat, ale přidat pár tipů ohledně série Tokyo Extreme Racer, která je taková jako lehce mimo takovýto tu záři těch reflektorů, protože to skutečně není jako série, která by prodala milionů kusů. Ale je taková hodně věrná, jo, že vlastně znázorňuje ty japonské silnice a japonské dálnice takovou velkou přesností a pečlivostí, byť to simulace rozhodně není. Tak jsme doufali, ale bohužel jsme doufali marně, protože Lukáš se ztratil v dopravní zácpě.
0: Škoda, no ale tak zase máte něco takzvaně schováno do zásoby třeba do budoucna. Forza Horizon 6 každopádně dneska prosviští éterem Rádia Wave v questu od 6 hodin večer s Jardou Mévaldem za volantem takzvaně. Za kniplem. Jardo, měj se krásně, hezký víkend a vy poslouchejte quest dneska v 6.
1: Měj se taky, ahoj.
0: A pokračujeme s muzikou. Kongrats a Kvasi ve spolupráci Overthink.

Dang. Dang.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krátce po půl jedné, dva výstavní tipy. První je dokonce pozvánka na vernisáž, a to v brněnské galerii Spektrum, kde bude dneska v 6 hodin zahájena výstava Dossier Stunts, pod kterou jsou podepsaní Kindred Haller a Adam Riesnar. Koncepce téhle výstavy přemítá nad takovou šedou zónou mezi formálním akademickým vzděláním a postupným přechodem k suverénní umělecké praxi. Ústředním výstavním prvkem je site-specific dílo, které odkazuje na kolektivní tvůrčí proces, nesoucí podobu textu, indexů a nahrávky. A dá se říct, že přímo tak reprezentuje klíčové spoluautory z paraakademické dráhy obou autorů, které zároveň zrcadlí různé rodé mocenské dynamiky, zkušenosti i fáze akademického života. Vernisáž výstavy Dossier Stunts v brněnské galerii Spektrum bude dneska od 6. Výstava, která už naopak pár týdnů probíhá, tak to je v obecním domě Wolfgang Betraky a Divine Stories. Dříve bývalý padělatel, který si odseděl a zaplatil své, aktuálně už světově uznávaný malíř, který představuje v Praze vůbec poprvé svou současnou tvorbu, a to v obecním domě. Název na výstavě s názvem Divine Stories je k vidění více než 90 originálních obrazů a soch z let 2010 až 2026. Beltraky vědomě navazuje na dědictví starých mistrů, které dlouhodobě studoval a, jak je známo z jeho kontroverzní minulosti, i mistrovsky napodoboval. Tentokrát ale vystupuje z role imitátora a předkládá vlastní interpretace, ve kterých se historické odkazy prolínají se současností. Wolfgang Betraky a výstava Divine Stories je k vidění v obecním domě.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Anna Vaverková a Bloom a jejich SOS. No a tohle už je kanadská písničkářka Sophia Stell. Ukázka z její nejnovější tvorby, singlovka, která se jmenuje Molly in the Club. A opět propojení docela příjemné introspekce a zároveň, řekněme, takového popového feelingu.

0: Fuckers a jejich beatback 10 minut před páteční 13. hodinou. Market, Květy a nebo třeba ještě Agnes docelé. V příští hodince ukázka z aktuálního vydání Sturovny. Taky si ještě budete moct poslechnout pozvánku na nejnovější hotspot a určitě stihneme spoustu koncertních typů na dnešní den, tedy na pátek 3. července. Příjemný poslech.
1: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Slovenští Berlin Manson, věřím, že jste je poznali v songu Purba Sexy, ještě před nimi Paris, Texas, Red Eyes and Blue Hearts, no a za chvilinku se vypravíme do newyorského rapového undergroundu za Vickym a jeho novinkou Right Away. Taky do 14. určitě zazní Rosalía, můžete se těšit i na Stormzyho nebo třeba Run the Jewels, se kterými se takhle uprostřed léta na začátku prázdnin projdeme ve sněhu v songu pojmenovaném Walking in the Snow. No a pokud vás neuchladí tahle věc, tak samozřejmě doporučuji studenou sprchu, to je takzvaně jistota.
1: I need to travel one time.

0: domácích Page Turners a jejich songu Touch vám teď pustím ukázku z nového dílu Studovny, kde byla hostem novinářka Veronika Capáková. Ta společně s Petrem Honzejkem je autorkou podcastu a nově taky knihy s názvem Generační konflikt. Je to dílo, jak už jsem zmiňoval, Veroniky Capákové a Petra Honzejka. No a s Veronikou tak došlo nejenom na téma, jak se z podcastu stane kniha, ale taky došlo i na mluvení o projektu Novinářky bez přetvářky nebo o nedávném pobytu v Guatemale. Celý díl Studovny na našem webu a v podcastových aplikacích k poslechu už teď. Ve vysílání následuje ukázka.
1: Kniha Generační konflikt autorů stejnojmenného podcastu Veroniky Capákové a Petra Honzejka mapuje různé podoby generačního neporozumění. Vše odlehčenou formou dialogu mezi v uvozovkách sněhovou vločkou a boomerem, doplněnou množstvím expertních pohledů a užitečným výkladovým slovníkem. A ve studovně vítám autorku knihy i podcastu Generační konflikt a novinářku Veroniku Capákovou. Vítej.
2: Ahoj a děkuji moc za pozvání a dobrý den.
1: Budeme se bavit nejen o tvojí nebo o vaší nové knize, ale taky o tvojí cestě k novinařině, projektu Novinářky bez přetvářky nebo tvém nedávném pobytu v Guatemale. Začněme tou knížkou a podcastem. Generační konflikt je teda původně podcast, kde s Petrem Honzejkem i hosty řešíte různá témata. Jak vznikl nápad na to vydat knihu?
2: Tak nebylo to úplně z naší hlavy, to bychom si asi ani nedovolili na to pomyslet, ale dostali jsme tu nabídku od nakladatelství Na stole, který nás oslovilo, a redaktorka Markéta Kyzlinková říkala, hele, mně se hrozně líbí to, co děláte, pojďme to dát do knihy. A my jsme si řekli, že vlastně proč ne, a tak jsme do toho šli. A teď ji mám tady před sebou na stole, je barevná, je fresh, je crispy a mám z ní velkou radost.
1: A jak se ti přetvářelo něco jako koncept toho podcastu, kdy teda, jak už jsem říkala, s Petrem řešíte nejrůznější témata. Jak se ti to přetvářelo do psané podoby?
2: No, my jsme si nejdřív museli ujasnit, jakým způsobem to budeme psát, a říkali jsme si, no tak každý si vezme jednu kapitolu, ale pořád nám to nějak jako nesedělo. A nakonec jsme přišli s nápadem, že ta kniha bude formou dialogu, že si mezi sebou vlastně o různých tématech si budeme povídat, jako třeba práce, duševní zdraví, to, co vlastně řešíme v tom podcastu, a to, co vlastně prolíná celý ten podcast, že vždycky se bavíme na nějaké téma a každý z nás má většinou trochu jiný pohled na to, jsme přece jenom každý z jiné generace. Tak jsme si řekli, pojďme to udělat takhle, plus pojďme tam na konci vždycky každé té kapitoly dát nějaké odborníky, kteří řeknou, jak to vlastně doopravdy je.
1: Jaká ta témata jste řešili?
2: Tak řešili jsme krize, řešili jsme duševní zdraví, práci, stárnutí, jako přístup k tomu, jestli se to třeba nějak liší. Řešili jsme i vážnější témata, jako třeba smrt a mnoho, mnoho dalších. Já se namátkou podívám a máme tady i třeba alkohol a drogy, finance, nebo jak přistupujeme k výchově menšiny u nás v Česku. No a celou tu knihu vlastně provází také slovník generace Z a generace boomerů, protože úplně na začátku, když jsem dostala tu nabídku toho podcastu s Petrem, kterou mi dal on, tak vlastně jsme zjistili, jak moc si nerozumíme, ale jako jenom v té komunikaci, že jak spolu mluvíme, že nechápeme třeba významy z těch smajlíků, co si posíláme. Jo.
1: Že Petr posílal palce nahoru a ty jsi to brala ofenzivně.
2: Přesně tak, a nejen to, on posílal ještě mnohem horší smajlíky, jako třeba ty mrkající smajlíky, které jsou naprosto oplzlý, že jo? A nebo pro mě. A Petr to vůbec takhle nevnímal a říkal, cože, jako vy to takhle vnímáte, takže pojďme se jako i tohle rozebrat. A právě i slova, že naše generace, generace Z, ale i ta mladší, nebo i třeba mileniálové, používají nějaký specifický slovník, který ta starší vlastně nechápe, tak jsme si začali i vysvětlovat tady ta slova a ty jsme pak taky dali do té knihy.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna,
3: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: že v dnešním questu budete pomyslně cestovat po Japonsku díky recenzi závodní hry Forza Horizon 6. Už moc dobře víte, pokud jste poslouchali po 12. hodině telefonát s Jardou Mévaldem. No ale nebude to jediné pomyslné cestování, protože po premiéře questu dneska v 6 vás čeká taky od 7 hodin repríza nejnovějšího vydání Casablanky. Tam je to cestování úplně jasný, samozřejmě. Pavel Sladký tentokrát přivítal ve studiu českého průvodce a znalce Himaláje Michala Thoma. Ten vyrazil do Bhútánského království a objevil tam z brusu novou trekovou trasu, která se nachází pod nejvyšší horou Ganghar Puensum. No a jak k průzkumu nové trasy došlo, tak to všechno zevrubně popisuje právě v nejnovější Casablance, kterou dneska večer můžete poslouchat v repríze od 7 hodin.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Filmové tipy následují a nepkam dneska večer do kina a na co? Uherské Hradiště, kino Hvězda, 19.45 pozvání a 21.45 horor, který stále úspěšně okupuje české kinosály Posedlost. Viděl jsem, doporučuju, solidní. Ostrava kino Luna, 17.45 a je to tady zas. 20.00, to je další z hororů, který je teďka hodně in. Ten jsem zatím ještě neviděl, rád bych Backrooms, aneb co se stane, když se ztratíte v liminálních prostorech a možná tam nejste tak úplně sami. Hradec Králové, Biocentral, to už dneska vlastně ještě stihnete, ale za necelou hodinku pro všechny milovnice a milovníky losů. Ve 14.30 Amused Losí Odyssea. No a z Prahy vybírám přítomnost Boutique Cinema, kde na vás dneska v 17.30 sedne Posedlost a ve 20.30 budete přísahat, že za to nemůžete.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Já taky zatím nebudu brečet, uvidíme, co třeba večer nebo zítra. Tohle byla každopádně Amber Mark a její song pojmenovaný Won't Cry. Ve 13 hodin na 52 minut, ideálně na pořád, to budete mít už za chvilinku se Zdeňkem Lichnovským a do celé stihneme ještě jednoho západního muže, Westerman, About Leaving. No a co se týče mého opuštění studia, to si ještě hodinku počkáte.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

To tak začnete v rozhovorech mluvit o tom, že vaše duševní zdraví možná není úplně v pohodě a máte nějaké problémy, no ale zároveň všichni vědí, že od začátku roku jste to stihnuli docela dost, možná až moc, takže se dá očekávat, že to s vámi svým způsobem může zamávat, jako třeba s Charlie XCX, přesně o tom teď mluvím, protože tahle britská popstar toho letos stihnula už fakt hodně. Na začátku roku vydala desku k snímku Bouřlivé výšiny, ale přičinou soundtrack, taky Mockument The Moment, zahrála si ve filmu Erupcia. No a teď už prozrazuje třetím singlem, že stihne i celou dlouhohrající desku v letošním roce. Jmenovat se bude Music Fashion Film. A zatím třetí singlovka z něj v pořadí je jedno z našich aktuálních červencových novinek. A je taková pomrkávací lehce, jmenuje se totiž Wink Wink, Charlie XCX.

0: Anky, ze Saigonu teďka míříme do světa digitálních bublin, protože pro vás mám ukázku z nového dílu podcastu Hotspot, který je o tom, že creepypasty proměnily internet v místo, kde se doslova rodí nové městské legendy neboli urban legends. Píše je v podstatě kdokoliv, šíří se tak nějak sami a patří v podstatě všem a zároveň nikomu. S filmovým kritikem a znalcem hororu Tondou Tesařem se v Hotspotu probírali digitální bubáci, hrůza prázdných prostor i to, co se stane, když se z anonymního příspěvku na 4chanu stane nejvýdělečnější film studia A24. Celý díl poslouchejte na našem webu a v podcastových aplikacích. Teď si taky smlsněte na ukázce.
1: A v kontextu backrooms se hodně často skloňuje pojem liminální prostory. Co to jsou liminální prostory? Pojďme si je trošičku ukotvit.
2: To je právě hrozně zajímavý, že vlastně ty backrooms a vůbec ty creepypasty jsou vlastně jako nějaké lidové legendy. Je to jako pokračování nějakých urban legends v tom analogovém předinternetovém prostoru a tím pádem je to hodně spojený vlastně s nějakýma fanouškama a s nějakou lidovou tvořivostí, ale zároveň vlastně ty creepypasty tak jsou spojený s minimálně teda dvěma jako velmi akademickýma intelektuálníma trendama, který právě prošly za posledních 20 let tou akademickou sférou. Jedno je hauntologie a druhý jsou právě ty liminální prostory, což byla právě někdy kolem toho roku 2020 velký trend estetický právě přesně toho, co jsem popsal, jako co jsou ty backrooms. Prostě prostoru, který jsou, mají vzhled právě buď to nějakých kancelářských prostor, nebo jsou to hotelová lobby, nebo jsou to různý čekárny, ale třeba taky průchodový prostory v supermarketech, nebo opuštěná hřiště a podobně. Takže vlastně prostory, které jsou spojený s nějakou městskou kulturou, s nějakým městským prostředím, ale zároveň prostory, které jsou zvláštním způsobem jako zbavený svýho účelu, působí vlastně trochu strašidelně tím, jak jsou opuštěný nebo zastarávají. To slovo liminální vychází vlastně z analýz klasických mytologií, kde liminální jsou vlastně přechodový obřady. Vlastně jako přechod od puberty k dospělosti. Tak to je nějaký liminální rituál. A to liminální vlastně znamená ten přechod. To znamená, že to nejsou jako nějaká místa, ale spíš to jsou nějaký meziprostory mezi těma místama, jo, který mají teda tenhle ten jako zvláštní ráz, pokud je vytrhnete z toho jejich kontextu. Což je vlastně jako, je to jako fascinující a je to potom v nějakých teoriích spojený, podobně jako ta hauntologie teda, s právě nějakým neoliberalismem, s kritikou neoliberalismu, s kritikou toho pozdního kapitalismu právě, ono je to vlastně dost podobný koncept, jako ta hauntologie toho Marka Fischera, jo, je to taková ty jako prostory, které vypadají, že jsou určený pro ten tržní mechanismus, ale zároveň už jako ztratili ten svůj smysl, jo, takže jsou tu stále s námi, ale už jakoby jsou vytržený z toho jako korporátního pracovního procesu, ale jako nezmizeli, nezemřeli, ale pořád tady jsou jako nějaký duchové, nějaký přízraky vlastně té minulosti.
1: Takže vlastně to můžou být třeba místa vylidněných kanceláří za covidu, dejme tomu.
2: Jo, to je, myslím, dost typicky liminální prostor a myslím si, že právě ten covid je něco, co jakoby tomu principu jako hodně pomohl, protože vlastně přesně jako najednou jsme tady žili v situaci, kdy jsme měli strašnou spoustu liminálních prostorů kdekoliv jinde, než bylo doma, kde jsme byli zavření. No.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Are you scared?

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O půl třetí pár koncertních tipů, které zahájíme v Brně v klubu Fléda, i když ne tak úplně, spíše v prostoru útulné zahrádky ve Vnitrobloku, kde budete co by publikum sedět, případně postávat, abyste viděli interpreta, jak vám zahraje takzvaně z okýnka. Dneska to bude rapové duo Laocoon od 8 hodin večer. A teď už samá Praha. By Jesus, dneska večerní koncert Jordy Grieb beznadějně vyprodaný, tak se rozhodli organizátoři přidat ještě jeden odpolední od 4, kam se případně ještě můžete dostat za touhle personou, která má venku desku The New Sound a jinak je to samozřejmě ex-člen už neexistujících Black Midi. Kafe na půl cesty, tam se představí Kanaďanka Emma Goldman a jako support domácí Široko, takže se můžete těšit na hardcore, emo, screamo a zpřízněné žánry v 19.30. Do rock si vyražte na americký underground z prostředí rapu v podobě Nine Vicious, temný sound, syrová energie od 7 večer. Sub-Zero Changeover Festival ve 20.00 představí se bělehradský underground, taky instrumentální art punk ze stejného města, srbské experimentály drone a elektroakustika kombená s balkánským folkem a nebo holandský jazz punk. Tohle všechno dneska v Sub-Zero od 8. Na Střeláku můžete vidět projekt Space Holding, a neboli jak to zní, když se k songwritingu připojí jazzová trumpeta a baskytara, a taky projekt Vesla, to jsou zase pro změnu dvě kytary, od 7 večer na Střeláku. Vytancovat se můžete klasicky jako každý pátek od 11 večer v Ankali, dnešek nebude výjimkou, tentokrát klubová noc Archiv Technologie s finským producentem Kaspianem, který se živě představí se svou tvorbou, která se pohybuje někde okolo perkusivních technáží a jako lokální DJský support vám zahrají Flejka a Marie Pravda.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na Rádiu Wave.

Český rozhlas.

fucking star. Bariel a Athéna Chlebová v téhle spolupráci krátce před 3:45 a my budeme pokračovat do Jižní Koreji za částí K-popového boybandu, který si říká 17, ve skutečnosti ale není 17, ale v úvozovkách jenom 13. Každopádně jeden z nich si rozjel takový side project s názvem The Eight and Vernon. No a výsledkem je následující song, který si od K-popu si to jako po dálnici celkem nekompromisně sune směrem k hyperpopovému zvuku. Jedna z aktuálních červencových novinek v našem playlistu, věc pojmenovaná Sing a Song.

0: No tenhle oslý můstek si samozřejmě neodpustím. Dozněla nám věc pojmenovaná Animal a jedno zvíře teďka přede mnou ve studiu Rádia Wave. Vojta Záhora, který mě tady vystřídá.
1: Nazdar, Jardo, tak tohle je úplně nejkrásnější uvedení, co jsem si mohl přát, takové zvíře při pátečním odpoledni. No jo, budu ho muset někde v sobě vylovit, takzvaně vyčenlovat.
0: Já myslím, že to zvládneš, nebo už jsi unavený?
1: Ne, vůbec. Tak vůbec jsem totálně nabuzený, ale zvířecí energii ještě ne.
0: No a nějaká zvířecí energie o víkendu tě čeká?
1: Čeká mě spousta zvířecí energie, protože v našem studiu strávím následující 4 dny volna, tak na to se moc těším, protože budu moct aspoň naše posluchače a posluchačky doprovázet při jejich prodloužených víkendových radovánkách. To je podle mě vždycky velká radost. Ale svoji největší zvířecí energii si schovávám na dnešní oslavy. A to by mohlo zajímat i naše posluchače a posluchačky, protože Marcel Faltis, náš bývalý kolega z Rádia Wave, dnes slaví své 30. narozeniny a také zároveň se posouvá kariérně a stává se z něj zahraniční zpravodaj v Paříži Českého rozhlasu. Takže je
0: velká
1: to i tako...
0: gratulace.
1: Velká gratulace a ten dnešní večer je takzvaných 30 a au revoir. Tak to jsem neřekl správně.
0: Řekl jsi to správně, au revoir je naprosto v pořádku.
1: No tak jo.
0: Užijte si odpoledne s Vojtou a já se na vás vlastně zítra těším taky. Budu s váma stávat od 8 ráno.
1: Tak se měj hezky, Jardo.
0: Díky.
2: Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Jsi mi ztratila naše jen otázky. Smyslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: Sny jsou prášky.
1: Písnička Sen o andělských křídlech od domácího hudebníka Petrovského na featu, taky s hudebníkem Florbalem, nám doznívá v 15 hodin 6 minut. No a jak jste před malou chvílí slyšeli, právě také od 15 hodin začal odpolední páteční on air s Vojtěchem Záhorou. Vy pořád posloucháte Český rozhlas Radio Wave a díky moc za to a doufám, že s námi a potažmo osobně přímo se mnou strávíte celé své páteční odpoledne, nebo alespoň nějakou jeho část, jak je vám libo. Už za chviličku vám pustím krátkou ukázku z našeho nejnovějšího vydání magazínu Houpačky, ve kterém se tentokrát Míša Sladka zaměřila na to, jak trávit čas s vašimi malými dětmi u vody toto léto, protože voda, jako každý rok všichni odborníci a také záchranáři zmiňují, je velikým nepřítelem. Každopádně minimálně pro ty, kteří nejsou připraveni a kteří nejsou opatrní. No a proto pro vás máme za chvíli ukázku z nejnovějších Houpaček. Ale už předtím si poslechnete písničku od Rose Grey, kterou v naší rotaci můžete poslouchat zhruba tak 1 až 2 týdny. Je to také nedávná novinka našeho playlistu, jmenuje se Club to Your Arms a já věřím, že pokud dneska vyrazíte do nějakého toho klubu, tak si tuhletu písničku určitě pustíte na cestu domů.

0: Právě nám dohrál Normandy Loco s písničkou I Want Beer a před námi je krátká ukázka právě z nejnovějšího dílu našich Houpaček. Věděli jste, že každoročně v České republice přijde přes léto o život 20 dětí za příčiněním nějakých těch vodních radovánek? No a proto si Míša Sladká pozvala do svého magazínu záchranáře Davida Smejkala, se kterým probrala, jak bezpečně trávit čas u vody s vašimi malými dětmi, v čem jsou třeba taková koupaliště či akvaparky zrádné a co podle záchranáře čeští občané občanky podceňují na dovolené u moře. Dozvíte se také, jak se bezpečně vydat na takový sjezd řeky a to si myslím, že jsou rady, které jsou vhodné nejenom pro výletníky s malými dětmi. Jsou tady první prázdninové Houpačky a v nich vše, co potřebujete vědět o pobytu u vody.
1: Nevěřme tomu, že jeden plavčík nebo dva plavčíci někde jsou schopni uhlídat jako dlouhou pláž. To je opravdu jako nadlidský výkon. I vlastně v bazénech je to velmi komplikované. Pokud máte hodně lidí v bazénu, tak opravdu udržet tu naprostou ostražitost, hladina se leskne, jo, celý nějakou směnu na to koukat je neskutečně jako komplikované. Takže pořád to dítě musíte mít jako pod dozorem a neopouštět ho v té vodě. A jak už jsme se bavili o tom právě Loňsku, tak pořád budeme tady chtít opakovat tu zlatou mantru, že když jeden hlídá, tak druhý si jde koupit nanuk, ale ten jeden má pořád tu svoji úlohu toho hlídače. Pravidlo, čím více lidí dítě hlídá, tím méně hlídáno bude pořád platit. Vždycky si dávejte ty úkoly, kdo teď má tady Ferdu na starosti.
2: Ferdu a další dva ještě. Když to otočíme, co všechno můžeme po takovém člověku, co tam je na nějaké té věži, chtít, s čím vším se na ní můžeme obrátit? Rozumím tomu, že když vidíme, ať na přírodní pláži nebo na tom koupališti, že tam někdo sedí, tak úplně nevypustíme a neřekneme si, jo, on prostě hlídá a já teď mám volno. Ale naopak, co, s čím vším je tam pro nás?
1: No, to je právě to jste řekl jako velmi přesně. On tam je vlastně jako na ledasco trošku. Jo? Mm-hmm. To znamená, on jako hlídá tu vodu, ale teď za ním chodí lidi jako s nějakým úrazem. Mm-hmm. Nebo že tamhle někdo v lese jako leží a je skolabovaný. To znamená, on vlastně najednou musí opustit ten svůj takový empire nebo tu svoje stanoviště a jít se podívat, co se tam jako stalo. V tu chvíli ta voda není hlídána. To prostě není možné zajistit. Jo? To opravdu nejde. Takže on vlastně tak jako trošku přebíhá. Do toho tam najednou se nějaké dítě ztratí. Je do toho vyhlášeno jako pátrání. Teď přijíždí ty složky IZS a tak dále. Stává se z toho opravdu velká záchranná pátrací akce. No a nemůžete prostě potom jako jednotlivci chtít, aby dokázal všechno, to opravdu nejde. Pořád jste to vy, rodiče, kdo musí konat a hlídat.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.

0: Jestli se cítíš sám, tak zavolej. Možná to zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky mej.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Tohle byla švýcarská rapperka Elle A a její písnička Oblo. No ale my se teď společně podíváme ne do Švýcarska, ale do Ameriky, protože nikomu z vás určitě neuniká, že momentálně se právě v Spojených státech amerických, také v Mexiku a v Kanadě odehrává světové mistrovství ve fotbale. Pokud možná i stejně, no možná vy stejně jako já nepatříte mezi fotbalové fanoušky, tak i to věřím, že pro vás není omluva proto nesledovat, jak tohleto mistrovství probíhá. A nemyslím to teď přímo z toho sportovního a fotbalového úhlu pohledu. Český rozhlas vyslal do Ameriky svého zpravodaje Jana Kalibu, aby vám přibližoval přesně atmosféru a možná i takovou, řekněme, společenskou problematiku, která toto letošní mistrovství světa ve fotbale obklopuje. Vy můžete poslouchat zápisníky Honzy Kaliby na webu Radiožurnálu, také ve vysílání Radiožurnálu. Honza se zde věnuje určitě tématům, které vás rozhodně zajímat budou. Je to třeba fyzická nedostupnost všech fotbalových stadionů v Americe. Abych to trochu přeložil, momentálně se řeší, že na žádný fotbalový stadion se nedá v podstatě dojít pěšky. A pokud chcete použít lístek na hromadnou dopravu, tak za něj zaplatíte opravdu vysoké částky. To opravdu, ale opravdu překvapuje rozhodně všechny evropské návštěvníky, které se na mistrovství světa vydali. Honza se také třeba věnuje v nevpuštění somalského rozhodčího na území Spojených států a co to třeba vypovídá o momentálních imigračních zákonech Spojených států amerických. No a i kdyby, abych vás i tak trochu naladila, i s Honzou Kalibou se zítra odpoledne po 15. hodině spojíme ve vysílání Rádia Wave, abychom se věnovali tématům, jako je třeba nadcházející den nezávislosti a obrovský svátek pro Ameriku, který Amerika oslaví hned právě zítra. Tak zůstaňte určitě naladěni a teď v našem playlistu Mo a nebo třeba Timea.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Tohle byla trocha slovenské něhy a taky péče v podání zpěvačky Timmy na tracku Záleží. No a já věřím, že teď náš playlist tak trochu rozveselíme, protože na řadě je R&B a taky trochu funku v podání právě amerického zpěváka Steve'a Lacyho. Vy můžete z naší rotace znát několik jeho písniček, třeba takové moje oblíbené Nice Shoes. No a Steve Lacy se právě v polovině tohoto měsíce chystá vydat nové album, které se bude jmenovat Oh Yeah. A druhá promo skladba nebo nahrávka, která z tohoto alba už vyšla, tak ta se jmenuje Is It Cool. K Lacymu se na téhleté nahrávce přidává i zpěvačka a reperka SZA, taky jedna moje velká oblíbenkyně, a pod písní jsou podepsaní ještě Fushay a nebo také Raven Lina. Tahleta singlová novinka má takovou hodně letní a bezstarostnou vibe, což je momentálně něco, co okupuje můj osobní playlist 24/7. Nicméně hned v prvním verši Lacy vzpomíná na svého otce. O něhož přišel, když mu bylo 10 let. A to možná i je takový důvod k tomu, proč Lacyho milostný život zmítá samým chaosem. Právě v této brzké dětské události, jak ostatně sám naznačuje v těch prvních řádcích. V nich také slibuje, že odteď už bude lepším člověkem. Tak s tím Steve'ovi Lacymu rozhodně já držím palce, vám také, pokud se pro takovou tu motivaci rozhodnete, ale já osobně si to nechám až na podzim.

12 minut do 16. hodiny dohrávají Brankos Beach s písničkou I Feel Fine a předtím jste také slyšeli Baby Queen na tracku I Can't Get My Shit Together. Tak možná i tohle jsou dvě různé polohy, které zmítají vaším dnešním třetím červencem. Hodně se dnes mluví o začátku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, ale 3. července se také v Česku slaví jiná filmová milníková událost, a to premiéra prvního českého hraného snímku, která se stala tedy 3. července roku 1898. Ten film se jmenuje Dostaveníčko ve Mlínici a má sotva pouhých desítek sekund. Je to velmi krátkometrážní snímek tedy a natočil ho průkopník české kinematografie Jan Kříženecký. A v hlavní roli můžete vidět prvního českého herce, který si zahrál na filmovém plátně, tedy herce a také kabaretiéra Josefa Švába Malostranského. Tenhle ten snímek měl původně premiéru na pražském výstavišti v rámci výstavy architektury a inženýrství toho roku 1898. No a jeho příběh zachycuje takovou krátkou komickou scénku, kdy si starý záletník dá dostaveníčko s mlynářkou, sotva ji ale však stihne obejmout, je přistižen a situace končí takovým komickým zmařením téhleté schůzky. Vy můžete Dostaveníčko ve Mlínici vyhledat na internetu, kde je volně dostupné, tak pokud jsem vás nalakal na první český hraný film, Dostaveníčko ve Mlínici mělo premiéru před více než 100 lety. Teď už ale zpátky do playlistu. Do konce té 15. hodiny, tedy do hodiny 16. nám zahraje třeba brněnská kapela Prázdniny, taky kapela Royal Otis a teď už Metro Boomin a Future.

0: take a banana whenever you ride with me. It ain't like I'm asking you to ride for free. From trapping to rapping, need to be proud of me. Back out the studio and throw parties. Money coming too fast, I can't slow down. Feel like I'm running from my past, I can't slow down. So many nights about to crash. Now I'm buying no foreigns on cash. I can't slow down.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
3: na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Brněnské prázdniny nejsou jenom vibe, ale taky kapela. Tohle byla jejich písnička Exiled a před námi je teď 16. hodina v pátek a 3. července a dál taky Kim Petras anebo Pink Panthers.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Tohle byla písnička Mosquito od britské zpěvačky Pink Panthers. Pink Panthers teď momentálně kraluje alespoň mým feedům na sociálních sítích svým virálním tanečkem. Pokud jste ho neviděli, tak určitě doporučuji si ho vyhledat. A to, že na tanec potřebujete kvalitní obuv, tak to samozřejmě ví každý. A my jsme se na obuv, na pohodlnou obuv a obuv, která zlepšuje nejenom pohyb, ale i mysl, zaměřili dnes v naší sekci Wave News na webu wave.cz. Protože známá obuvní značka Nike přišla s myšlenkou, nebo spíš novou řadou bot, která se jmenuje Mind. Podle všeho, aby tahle ta nová řada bot měla pomoct svým nositelům třeba se lépe soustředit a je založená na neurovědě. Značka Nike však není první značkou, která se vlastně zabývá neurovědou a tomu, aby se její vlastně zákazníci a nositelé těch bot cítili lépe. Můžeme jmenovat i třeba společnost Naboso, která se senzorickými technologiemi v jejich vložkách věnuje už několik let. Také můžete znát značku Clean nebo brand Koperny, kteří využívají takzvanou regenerační technologii pro své oděvy, které mají poskytnout výhodu v péči o tělo a o vaši pokožku. No a to, jestli je opravdu nová řada Mind značky Nike vlastně skutečně funguje tímhletím stimulačním způsobem, anebo je to spíš takový placebo efekt, tak to je samozřejmě diskuze, která už se teď široce vede na všech sociálních sítích. Tomuhle trendu jsme se věnovali v naší sekci Wave News, takže pokud vás zajímá to, jestli vaše boty mohou pomoct vašemu nesoustředěnému mozku, tak zaměřte tam a dozvíte se víc.

0: krásná kytarovka Jasmína od skupiny Peach Pit doznívá v 16 hodin 17 minut a teď už jsou na řadě vaši oblíbení vědci, lékaři, astronomové, biologové, inženýři, vztahoví a finanční poradci a nemluvím o sérii bedny. To jsou tedy Petr Uhlík a Adam Trnka Ernest, vaši a naši chudáčci. Právě v nové epizodě vám poradí, jak na finance a do čeho můžete investovat. To je třeba něco, co momentálně řeším i já, tak to, abych si nejnovější díl poslechl. Dozvíte se tady mnoho užitečných tipů a pokud právě s chudáčky nezbohatnete, v čemž doufám, tak alespoň schudnete. Já jsem teda in.
1: Obecně na herectví speciální účet. Jmenuje se to konto korent. Ale chtěl jsem říct, že ono to totiž možná docela dobře dovysvětlí a trochu i obhájí moji finanční negramotnost.
2: Dobře.
1: Já nějak nedovedu furt pochopit,
2: ano,
1: jak může většina těch peněz, se kterýma operujeme, nikde nebejt. Mně prostě...
2: Myslíš, že jsou jenom číslička v bankomatech?
1: Jo.
2: A nebo na účtě?
1: Mně ta jejich... Mně jako obecně tady ta digitální abstrakce. Já jsem v tomhle... Mně není ani... Mně podle mě třeba 140 v tomhle tom. A mně to jako... Mně to přijde úplně...
2: No oni opravdu hlavně neexistují. Kdyby jako, si všichni vybrali peníze, které mají na svých účtech, tak je nikdy nevyberou.
1: No právě. Tohle to je stejný. Já to mám to trošku jako odbočím, ale...
2: To nevadí. Ty výhybky máš dobrý.
1: Jak se může prostě přidávat a ubírat ta hodina?
2: Jaká?
1: No v čase, každý.
2: Jo, takhle,
1: kam jako zmizí?
2: Parkování řešíš, nebo...
1: co to jako je? Víš co? A je o hodinu víc.
2: No jistě, a protože to souvisí se světlem.
1: No to já vím, ale no. Tak jako co, tak čemu pak máš věřit?
2: No ničemu ti řeknu.
1: Prostě
2: mě a šroubovici. To je jediný, čemu musíš věřit.
1: Teď asi s ním trochu, jako, že chodím na podobný podobný se asi jako ty.
2: Šéf redaktor. No rozumím ti, chápu.
1: Ale ta jako...
2: No abstrakce. No. I čas je abstraktní.
1: Jo, a
2: ano, chápu ti.
1: Jako je to takový, jsem přeci jen asi takovým takový trošku bych řekl zemitější. Tady ta jako ekonomika. Jo, je opravdu pro mě naprosto španělská vesnice.
2: No pro mě...
1: ale jako musím říct, že je mi jako věda, že je mi jako věda sympatická, protože jestli si všim, tak velmi často, když je nějaký současný ekonomický trend a mluví o něm odborník v rádiu, já poslouchám Český rozhlas Plus často.
2: Taky moc, je to výborný, všichni, je to výborný rádio.
1: Tak vlastně se mi už párkrát stalo a to se mi líbilo, pač když se řekne ekonomika, tak já si představím vlastně neprůstřelnou hradbu a soustavu čísel, která se dá naprosto přesně spočítat a vyložit. Ale vlastně se mi jako líbí, že zjišťuju, když o tom někdo mluví, pokud to laicky správně chápu,
2: jasně,
1: že i ona má nějaký svoje určitý nevypočitatelnosti, který se chovají jako
2: lidi.
1: Který se chovají jako, no jasně, že vlastně, že se z ní stává tím, jaký ovládají lidi, samotný takový organismus.
2: Prostě.
1: Taková entita.
2: Jo, jo.
1: A když jako ty ekonomové o ní mluví, tak já často tam jako často tam tohle cítím, že
2: jo,
1: to je
2: jo.
1: jako že
2: když to žije svým životem.
1: No, že jako něco nemůžeš na ní být moc hrdý prostě, a předpokládáme,
2: doufáme, že tím
1: nám taková ekonomika, že nám paní
2: ekonomiko.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších.

Je téměř půl páté, před námi za chvíli jsou kulturní tipy, zahraje vám třeba taky Alice Ive a Siko na tracku Weakness nebo domácí hudebník Bob Bleedy na písničce Resource a teď už před námi sesterské trio Haim s trackem Little of Your Love. Jestli posloucháte Radio Wave často, tak možná víte, že já jsem velikým fanouškem tohoto sesterského tria, hlavně Alany Haim, která má i svou hereckou kariéru a vy jste ji zrovna nedávno mohli vidět ve snímku Drama v hlavní roli se Zendayou a Robertem Pattinsonem. Pokud jste tenhle ten film neviděli, vřele doporučuji. A teď už Haim, Little of Your Love.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
2: Zničila jste mi život.
1: A děsivá minulost.
3: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
4: Tata!
5: Tady mám šanci.
1: Záře reflektorů a temné stíny duše.
5: Musím žít dál.
1: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
6: Čekají tě krásné věci.
1: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

0: God only knows what I be without you. Tohle to nejsou Pet Shop Boys, ale Bob Bleedy na jeho písničce Resource. 16 hodin 41 minuta ve vysílání Rádia Wave a před náma je teď rubrika Kulturistán. Podíváme se na festivaly.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Jak to tak v létě bývá, každý víkend začíná několik festivalů, tak abyste měli přehled, a pokud je to zrovna nějaký festival, který se koná ve vašem okolí, tak dokonce byste snad i mohli vyrazit. A začneme v Českých Budějovicích, v dole Etna. A tady totiž začíná festival léčivého zvuku s názvem Heal. Ten vám nabídne koncerty, taky přednášky, workshopy, různé tvořivé dílny, výstavy, třeba i DJ sety, a je to místo pro klid a hlavně pro soustředění. Tenhle ten nebo program festivalu je zaměřený na všechny lidičky, ne i na ty s postižením, či na malá robátka, různá děťátka různých velikostí. Já bych vám z programu festivalu rozhodně vypíchnul svou oblíbenou táborskou kapelu Síček, která hraje krautrock. Měli jsme je i ve studiu Rádia Wave. Pokud si chcete jejich vystoupení připomenout, tak najdete ho na našem YouTubeovém kanále. No a Českobudějovický festival Heal začíná dnes a potrvá až do neděle. Mluvili jsme o kapele Síček z Tábora, tak je jenom příhodné, abychom se do Tábora přesunuli. Tady se totiž koná festival Transforma, který začal už včera a bude trvat do zítřka, do soboty. Dnes se mimo jiné je na programu Jan Buriana, taky Subzi Polo, Visions of 1994 nebo třeba Dvě slunce. Tohle to je táborský festival Transforma, dnes a ještě zítra k navštívení. No a samozřejmě, když už jsme u festivalu, tak nemůžu vynechat největší zprávu dnešního dne. Začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Ten potrvá až do 11.7. Je to největší domácí filmová událost, kterou si rozhodně mnoho z vás, věřím, nenechá ujít. Kdyby vás zajímala historie tohoto festivalu, který slaví svůj 60. ročník, ale jeho první ročník proběhl už před 80 lety, a to v Mariánských Lázních. To je jenom takové malé nastínění, protože dnes se tomuto tématu historie Karlovarského festivalu věnoval Matěj Skalický ve svém zpravodajském podcastu Vinohradská 12 a já vám vřele doporučuji, abyste si tenhle ten díl poslechli. Dnes tedy začíná Karlovarský filmový festival.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A my už jsme zpátky v našem playlistu a tohle to je hudebník eBay s jeho nejnovějším trackem Mošpit a je to shodou náhodou také hudební novinka tohoto týdne.

právě nám zpívá Kim Gordon na tracku Not Today, ale v takové jiné formě, než ji možná běžně znáte. Je 16 hodin 50 minut v pátek a 3. července a vy trávíte své páteční odpoledne při poslechu Rádia Wave a také On Airu s Vojtou Záhorou. Já doufám, že vaše páteční odpoledne je příjemné, že už nemusíte pracovat, že už jste si mohli hodit nohy nahoru, či jste třeba vyrazili na nějaké vaše prodloužené víkendové radovánky. Tak ať jsou hezké. V té další hodině, tedy po 17. pro vás mám přichystané dvě zajímavé premiéry Rádia Wave. Jedna z nich je z našeho pořadu Impact a bude o domácím násilí. A druhá je video a také trochu hudební, protože na našem YouTubeovém kanále na vás už ode dneška čeká nová Phono Session. Jaká ale, to pozdravím, prozradím po 17. Tak hezký poslech.

0: bych tak řekl, to nejpotřebnější pro tu mládež, aby měli radost ze života.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Říká si Malajzí a v rapu se vyznamenává už posledních 13 let. Dokáže si podmanit old school, taky new school, grime i D&B a to s chirurgickou přesností, se kterou to také demonstroval právě ve fonotéce Českého rozhlasu. Jestli ještě nevíte, o kom povídám, tak to je o majitelovi rychlých punchlines, rapperovi Painovi, který se i nedávno objevil jako snad druhý host v pilotní epizodě, ne první host, právě v pilotní epizodě rapové show Rádia Wave Excalibur. Ten na jaře vydal svoje vlastní album s názvem Cíl, zakončené otazníkem, a proto jsem tak zvedl hlas, se kterým si také upevnil svoji jedinečnou pozici na tuzemské rapové scéně. Jak předvedl právě ve své Phono Session, jeho verbální obratnost je opravdu unikátní a kadence tracku Kdybych zejtra chcíp se jenom těžko stíhá. No a také na téhleté session uvidíte třeba jeho velmi známý diss track s názvem Scalp, v němž si dost nevybíravým způsobem vybírá všechny tuzemské rapové konkurenty a nějaké i influencery a prostřednictvím takových smyšlených příběhů a se do nich opravdu ale trefně strefuje. Painovu Phono Session už teď najdete na YouTubeovém kanále Rádia Wave a pokud jste o Painovi neslyšeli nebo jste slyšeli, ale neposloucháte ho, tak věřím, že i pro vás tahle ta session je, protože je opravdu unikátní. No a teď už zpátky do našeho playlistu, který znáte běžně. Další novinka tohoto týdne je od kanadské zpěvačky a také herečky Sophie Stell, která je na začátku své kariéry a vydala právě track s názvem Molly in the Club.

0: Tohle byla Sky Ferreira s písničkou Líš, která nám dohrává v 17 hodin 17 minut a já pro vás mám teď poslední ukázku svého odpoledního on-airu. V ní budeme probírat vlastně domácí násilí. Každá pátá žena v Česku má totiž osobní zkušenosti s domácím násilím a to může v některých případech končit i smrtí. No a v tuzemsku a většinou vražd žen páchají buď to současní anebo bývalí partneři. Co si v sobě nesou děti vyrůstající v násilných domácnostech a jak tuto problematiku momentálně řeší stát? To jsou otázky, na které v novém Impactu odpovídali socioložka Blanka Niklová a antropoložka Dana Moore. Celý díl Impactu už teď najdete na webu Rádia Wave, ve všech podcastových aplikacích a samozřejmě ve videoformě i na našem YouTubeovém kanále. Já vám teď pouštím krátkou ukázku.
1: My víme, že většina těch vražd žen pochází od jejich bývalých nebo současných partnerů. To znamená, že ten genderový aspekt tam hraje nějakou roli. A v momentě, kdy se tohleto zamlčuje nebo nepojmenovává, tak tím zároveň jakoby mizí linka na to téma domácího násilí, protože to není taková, tenhle typ vraždy se nestane ze dne na den. Zpravidla to násilí nějakým způsobem roste, eskaluje a tohle je jakoby na konci toho řetězce. A v momentě, kdy pojmenujeme ten konec řetězce, tak nějak existuje nějaká představa, že bude větší ochota zastavovat to násilí tak, aby nedošlo k femicidě. To je vlastně to, co Klára Filipová píše na konci toho posledního článku, že když se ty věci nezastavují, tak tohle může být jedna z variant, jak to skončí těžkým ublížením na zdraví anebo femicidou. To znamená, že myslíme si, že v momentě, kdy se to víc pojmenovává pravým jménem, to znamená, že tenhle ten typ situace může být tak nebezpečný, že jde o život, tak to zvýší a zvyšuje nějakou schopnost to řešit. A navíc my máme i na mezinárodní úrovni povinnost ty věci nějakým způsobem monitorovat a Česká republika tady v tom bohužel opět zaostává. Takže jednak je to nějaký kulturní aspekt a jednak je to aspekt toho, k čemu jsme se zavázali jako stát.
2: Ale já bych vlastně vnímala to, že tady v tom případě je opravdu jakoby důležitý i ten rozměr čistě symbolický. Je to prostě otázka, a to také vidíme, jakoby vlastně ty země, které zejména mají femicidu i uzákoněnou, jsou často latinskoamerické země, ale i země Jižní Evropy. A tam to má tu symbolickou rovinu jako velmi silnou. A je to vlastně uznání toho, že tohle je výsledek genderově podmíněného násilí. To znamená nějaké jako zásadní nerovnosti, která potom sítí tu představu, že takové chování, takový čin je vlastně oprávněný.
3: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tohle byl americký rapper Yeet a jeho track ILUV a před námi jsou kulturní tipy. My se podíváme na dnešní a hudební anebo koncertní nabídku.
1: Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A rapem budeme i pokračovat a podíváme se do brněnské Flédy. Tady dneska od 20 hodin začne další z večerů koncertní série V okně, na které se dohromady podílí a brněnská Fléda, také Spektrum a Fraktál. Odehrává se to celé na takové extrémně útulné zahrádce ve vnitrobloku. Fléda otevře svá velká okna, interpret stojí vevnitř a hraje do té krásné rozprostřené zahrady. Prý, že hudba z okýnka nikdy nechutnala líp. No a dnes se představí rapové duo Laokoona, které celou tuhletu sérii V okně loni totiž odstartovalo. Tohle je druhý ročník. Fléda od 20 hodin zahraje rapové duo Laokoona. A druhá moje pozvánka, tak ta je do Prahy, do Kafe na půl cesty. Tady se vám totiž dneska od 19.30 představí kanadská kapela Emma Goldman. A ta je pojmenovaná po revoluční anarchistce Emmě Goldmanové, která, nebo spíš ta kapela, hraje screamo a čerpá inspiraci z domácí politické scény právě jejich domovského města Vancouver v Britské Kolumbii. Jejich hudba se pohybuje někde mezi hardkorovými breakdowny a svižnými rytmy, no a celý ten koncert doplní nebo spíš podpoří domácí emo screamo kapela, taková úderka s názvem Široko.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.
3: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít s tím,

Tohle byla domácí formace Rekreace a písnička Koberec Sticha. Ticho ve vysílání Rádia Wave rozhodně nikdy neuslyšíte, ale to rozhodně také neznamená, že ta hudba a mé mluvené slovo budou znít z vašich přijímačů navždy, protože už za 20 minut budete v našem vysílání poslouchat náš herní magazín Quest. Do té doby se ale pořád budeme zaměřovat na hudbu a jednu takovou zajímavou písničku pro vás mám nachystanou právě teď. Ta je od newyorského undergroundového rapera, který si říká Vicky. No a ten minulý týden na svém vlastním labelu vydal albovou novinku s názvem Ancient History. No a poslední skladbou a posledním singlem z Ancient History je právě písnička Right Away, kterou už za chviličku uslyšíte. Vás nebo vám možná bude připomínat jiného amerického rapera, stejně jako mě, Earla Sweatshirta, ale musím říct, že Vicky je nějakým způsobem i osobitější, takže záměna tady rozhodně nehrozí. Na to, že v posledních letech Vicky hodně nebo aktivně hudbu vydává, Ancient History je jeho první vyloženě solový počin od roku 2019, tedy za posledních let. No a já už to nebudu dál zdržovat, tohle to je písnička Right Away.

Tohle je Kelsey Lou s písničkou Cutting off the Head of a Ghost, se kterou se také loučí na svojí poslední a nedávno vydané desce So Help Me God. A je to už tak trochu i příhodné, protože i já se s vámi loučím. Je 17 hodin a 47 minut. Vy budete do 18. hodiny poslouchat ještě Fools na tracku Wake Me Up, nebo třeba taky Jesse Lanzu s písničkou Don't Leave Me Now. To je možná to, co si teď myslíte. Každopádně je to tak on air páteční odpolední s Vojtou Záhorou v 3. červenci skončí, nebo právě teď končí. Před vámi je však od 18 hodin náš herní magazín Quest s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem a rozebírat se bude nová závodní hra Forza Horizon 6, ve které si Jarda projel alespoň virtuálně město Tokio. No od 19 hodin potom na vás čeká Pavel Sladký a také Michal Toman, což je český průvodce a znalec Himalájů. Ten v Himalájích objevil novou stezku. Jaká je? Tak to uslyšíte od 19. Mějte hezký zbytek sobotního, pátečního odpoledne a také krásný páteční večer. No a společně se uslyšíme právě zítra v sobotu 4. července. Tak se mějte. Čaudy.

Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Mám stejně. I kdyby tady Lukáš byl, tak já mám na stejnou, na oba dva mám stejnou otázku, takže prostě schytáš jí ty jenom.
1: Mm-hmm, dobře.
0: Víš, že se říká trhači silnic?
1: Ne.
0: Nevíš, že se říká trhači silnic? Nějakým třeba rychlým autům, který skutečně jako tak moc
1: ne.
0: Jako... Dobře. Dobře, Šárka neví, ale já věřím, že vy, naši posluchači, které vás vítám u tohoto dílu Questu, ví, že se říká trhači silnic.
1: A... Já vítám i posluchačky a teda i trhačky silnic.
0: No tak samozřejmě, to je správně. A pro lidi, kteří ví něco o autech... Tak mám takovou jako zvláštní zprávu.
1: Mm-hmm.
0: Nemusíte hrát hry, abyste trhali silnice. Já jsem třeba dneska procházel kolem člověka, který trhal silnice a vůbec v žádném autě nebyl.
1: Já mám pocit, že při těch teplotách, které panují venku, není tak těžké trhat silnice.
0: Zkrátka, dobře, nemusíte být motoristy, abyste trhali silnice.
1: Stačí šlápnout do asfaltu, který má 60 ano. plus stupňů ano. a můžete trhat silnice i vy, co nemáte řidičský průkaz třeba.
0: Ale Lukáš...
1: Ten taky nemá řidičský průkaz.
0: Ten teda nemá řidičský průkaz, ale on mi říkal, že když jsme se před asi 30 minutami viděli.
1: Že jsem nevzal sebou, to je zajímavý.
0: No, neměl jsem místo v autě, promiň. Tak mi říkal, že se tak nějak jako rozplyznul po asfaltu, protože hraje Tokyo Extreme Racer.
1: Aha. A to máte hodně společného.
0: Právě. Tak si ho poslechneme, co k tomu ještě řekl.
2: Ahoj Šárko, ahoj Jardo, ahoj všichni. Doufám, že zvládáte ta aktuální vedra, protože já teda vůbec, ale roztékám se nejenom kvůli nim, ale taky kvůli rozžhavenému tokijskému asfaltu, konkrétně ve hře Tokyo Extreme Racer, která navazuje na stejnojmenou a provedzko legendární japonskou závodní sérii. Já jsem propadl jejímu spin-offu Tokyo Extreme Racer Drift 2, který mě svého času úplně požral. Vlastně myslím, že jsem se o tom v Questu i párkrát zmiňoval. No a teď konečně zkouším ten novodobý návrat téhle série a musím říct, že je to velká paráda a že ho klidně směle doporučím nezávisle na tom, co všechno si v dnešním díle ještě povíte o Forze, předpokládám, nebo případně nějakých dalších závodních hrách. Jenom teda kéž by mě to při té virtuální jízdě alespoň trochu ovývalo, protože mít doma třicítky, tak pro tohle jsem klíčkama od auta fakt necinkal a jenom doufám, že vy v rozhlasovém studiu máte líp.
0: Tak to byl Lukáš, že? Trhač. No. Trhač nebo tříska.
1: Kde se to zastaví? Rodina.
0: Kde se zastaví tenhle ten pokrok? Ale ještě předtím, než my budeme trhat asfalt tady u nás ve studiu, tak vám řeknu, že bych vás rád pozval a Šárka by vás ráda pozval a Lukáš by vás určitě taky rád pozval.
1: Možná.
0: Na letní podcastovou scénu v Troji. Bude to 23. července 19.00, ale přijďte trošičku dřív, ať si můžete pěkně pohodlně sednout. Není to adresný, takže když si koupíte vstupenku, která stojí lidových, tuším, že 150 korun nebo něco takového.
1: No za hubičku.
0: No tak to, kdo vám, řekněte si upřímně, kdo vám dneska dá něco vůbec za 150 korun? Jako?
1: No to už dneska je sotva na to kafe.
0: Doufám, že to není víc. Ne, je to v nějakým, jako tomhletom, jak se říká, ballparku.
1: Já mám dojem, že možná je tam ten systém, kupujte, nebudou, respektive budou dražší, takže no neotálejte.
0: No rozhodně neotálejte a neotálejte i kvůli tomu, že se přijdete podívat na nás, samozřejmě, logicky.
1: Ano, my tam budeme.
0: My jako plánujeme tam taky dorazit a myslím si, že na vás chystáme spoustu zajímavých názorů.
1: Mm-hmm. Budou tam naše žhavé úchopy.
0: Pozor.
1: Doufám, že i to počasí nebude pozor. Až tak žhavé.
0: Pozor, už se to zvýšilo.
1: Aha.
0: Už jste promeškali první vlnu.
1: Takže
0: už je to 250 korun.
1: Lidových 250 korun. No.
0: Kdo vám dneska co dá za 250 korun pro boha?
1: No, tak už nějaký hry ve výprodeji teďka v letním probíhajícím pořídí.
0: No ale Quest bude hravější v letním podcastu.
1: To asi jo.
0: Je to v Praze samozřejmě. Nebo samozřejmě.
1: Pražská Troja.
0: Pražská Troja.
1: Není to ta...
0: V Itálii.
1: No.
0: Tak tam ne, prosím. Jo. Kdybyste náhodou zavítali do italské Troje. Tam
1: bylo to v Řecku?
0: To je jedno, prostě Řecko, Řím, bába nebo sníh, jak se to říká, ale prostě
1: dobře.
0: Ale prostě zavítejte do Pražské Troji 23. července.
1: Ano, Jarda vám tam předá své zeměpisné znalosti.
0: Přesně,
1: z celého světa.
0: To chcete, je to hnedka vedle zoologický.
1: Mm.
0: Takže můžete jít nejdřív jako na plameňáky a pak přijít za náma.
1: Nebo můžete jít do botanický.
0: Nebo, to je taky kousek nad tím zase.
1: to je kousek nad tím. No, Jardo, mě trošku zaráží tvé zeměpisné znalosti, protože ty jsi v těchto dnech vydal do Japonska, ale tam trefíš, doufám.
0: Hele, je to doprava a rovně, no, takže...
1: Jo, na východ.
0: V pohodě.
1: Na východ.
0: V pohodě, no.
1: Trajektem. Jo, jasně.
0: Prostě jedeš, no. Jedna dlouhá silnice, rozumíš. A jedeš prostě. No, je to tak, vydal jsem se do Japonska. A? Šárko?
1: Já jsem dneska teda zrovna při takovém tom volání cesty, volání divočiny se dívala na letenky do Japonska, ale ty jsi to dal čistě virtuálně v nejnovějším ročníku závodů. No, dá se to považovat za ročník, oni vycházejí skoro každý rok. Letos teda padl kolík na Forza Horizon s pořadovým číslem 6.
0: Jestli vůbec ještě někdy padne kolík na nějakou jinou Forzu než na Horizon, teda upřímně.
1: A nebuď strýček negativní.
0: No já nejsem strýček negativní, ale Microsoft se za týden chystá propustit asi 15 000 lidí nebo něco takového, takže
1: to,
0: uvidíme.
1: Tolik už jich snad ta herní divize ani nemá po tom posledním koločku propouštění. No. No, vydal ses do Japonska.
0: Ano.
1: Jaký to bylo?
0: Vydal jsem se do Japonska ve Forze Horizon 6.
1: Ano.
0: A bylo to poučné. Protože já jsem se s tebou asi týden zpátky, to už bude, bavil o tom, že série Forza Horizon patří k mým oblíbeným.
1: Ano.
0: Jednička, dvojka, trojka, skutečně tam mám jako stovky hodin a není to přehánění, skutečně jako i podle interních počítačů, jako jak dlouho tam člověk stráví, tak tam mám jako stovky hodin. A čtyřka a pětka pro mě byly lehkým zklamáním. Ne nutně proto, že by to byly špatné hry, ale čistě proto, že já už jsem přejedenej tou sérií a že už mě jen tak něco neohromí, protože oni jako moc neiterujou v těch hrách. Oni v podstatě jako, neříkám, dělají to znova na jiném místě, ale jako těch novinek tam je pomálu.
1: Připomeň mi, čtyřka ta byla taková britská.
0: Čtyřka byla v Británii, pětka
1: byla
0: v Mexiku.
1: Byla v Mexiku. Mm. A je to i tím zasazením?
0: Ne, myslím si, že ne, protože u Británie jsem se vyloženě těšil na to zasazení, že jsem si jako říkal, to je zajímavé, nebude to zase jenom další tropy, protože dvojka byla na pomezí Itálie, Francie, na Riviéře vlastně, trojka byla v Austrálii a jednička byla v Kolorádu, kde jako to bylo takový nejvíc uzemněný, řekněme, co se týče toho prostředí, jak moc jako je... hraje hlavní roli.
1: Zároveň pro Playground Games je Británie to domovské místo, takže by si měli dát záležet, když dělají ten díl ze své domoviny. No, z Japonska teda nejsou, ale máš pocit, že z pohledu člověka, který tam nikdy nebyl, že je to jako stvárněný dobře?
0: Je to dostatečně dobře stvárněný na to, abych přesně jako člověk, který tam nikdy nebyl, si myslel, že takhle to tam vypadá.
1: Mm-hmm.
0: Je to samozřejmě mnohem na menším měřítku, to znamená, není to jedna ku jedné Tokio a jedna ku jedné ty provincie Japonska, ale je to dostatečně chytře zmenšeno na to, aby se tam člověk mohl vyřádit, zároveň jako chvilku tím městem třeba jel, aby to nebylo jenom jako, že mňou a projedeš jako městem.
1: No tak mám pocit, že to bývá teda v reálu. Když máš to sportovní auto a není zrovna
0: no,
1: červená, tak...
0: v tom Tokiu úplně ne. V tom Tokiu úplně ne, co jsem měl možnost vidět z různých třeba Top Gearu a podobných věcí, že skutečně tam se jako zastavíš na chvilku.
1: Oni hlavně dbají na ty dopravní předpisy, ale o to víc můžeš obdivovat auta v ulicích.
0: Ano. A ano, obdivování aut, důležitá věc, poznamenejme se někam na myšlenkovou mapu, že se k tomu ještě vrátíme, ale budu povídat o chvilku ještě o tom prostředí. Většinu času se nepohybuješ ve městech ve Forza Horizon 6, ale to vůbec nevadí. Naopak si myslím, že vlastně příroda vždycky byla hlavním jakoby tahákem toho, co, na co se koukáš ve Forza Horizon jako sérii.
1: Tak ona, japonská příroda je proslulá tím, že je dost krásná.
0: A hlavně je dost variabilní, to je na tom to podstatný, že vlastně se tam dostaneš jak na... až na vrcholky hor, kam výjdu jenom já.
1: Počkej, takže vyjel jsi na Fuji, nebo jak,
0: no,
1: jak tomu mám rozumět?
0: Hora Fuji tam je, jako někde v pozadí, nevyjedeš úplně nahoru, že bys jako řekla, nasedla do svého Maseraty a řekla a já jdu.
1: Tak, aby to bylo pravdy, nebo podle pravdy, tak musí být hora Fuji většinu času zahalená oparem mlhy, protože ona je reálně vidět asi 100 dní v měsíci.
0: Tak naštěstí jsme se...
1: měsíci v roce.
0: Naštěstí jsme se trefili do jednoho z těch 100 dní. Je vidět.
1: Forze se vždycky trefíš.
0: A v tom celkovém prostředí je tam hrozně příjemný vidět, jak je to dělané jako s úctou k té krajině, že skutečně jako, že to není taková ta vyumělkovaná japonská krajina, ale že jakožto člověk, který tam nikdy nebyl, můžu říct, že ano, takhle bych si dovedl představit, že to tam skutečně vypadá a že skutečně, když jedu autem po japonském venkově nebo po japonské i přírodě, takže takovejhle zážitek z toho budu mít, což je jako asi velký pozitivum té hry.
1: Mm-hmm. Takže tvůj dojem je, jako bys tam byl.
0: Skoro jo, skoro mi až bylo líto někdy, že se tam třeba odehrává víc těch závodů v některých částech té krajiny, protože ty závody tam jsou, jich hodně, ale prostě neobjevíš úplně celou tu krajinu jenom tím, že budeš hrát ty závody. Musíš si tam jako trochu jezdit sama po tom světě. Což není na škodu, jenom jako jsem si říkal, Tady by to bylo super, kdyby tady byl nějaký závod. A on tam třeba jako někdy později se ti odemkne, že tam jsou i sezónní věci, to znamená, že v tuhle chvíli, když já to teď hraju, tak to neznamená, že tam mám úplně veškerý obsah. A třeba za měsíc tam bude další závod, který zrovna tuhle tu část jako pokryje, což je fajn. Ale jinak stojí za to si tam jen tak jezdit, že vlastně je to zábava jenom jako bezcílně bloumat, prostě potom Japonsku objevovat si různý jako tajný zákoutí, protože stejně jako v předchozích dílech, tak tam je samozřejmě ten systém objev všechny silnice, to znamená po všech silnicích musíš aspoň trošku projet. A v této hře je to vyloženě velká zábava proti tou Mexiku. To Mexiko mi přišlo super nudný z tohoto pohledu, že to bylo skutečně jako takový ne ani patvar jako silnicovej, ale že to byla víc hra než ten svět, že jako se snažili vlastně jako tam nacpat co nejvíc zábavy na úkor toho.
1: No to nemáme rádi,
0: no,
1: zábavu.
0: No, ale zábavy, jako, že jsi už pak přesycená jakoby tou zábavou, jo? Že vlastně jako tady v tomhle tomu...
1: Pro všechny skokánky přesně tak, a přesně tak, tak, jasně. No.
0: Tak tadyhle v tomhletom si to tak nějak jako jedeš vlastním tempem a ta hra ti nějak jako nesnaží se manévrovat. Ještě tohle udělej, jakoby, jo? Samozřejmě po každém projetém závodě tam máš výběr jako... Tak tohle to jsou čtyři aktivity, které podle mě, jako hra si to myslí, podle mě by se ti jako teďko mohly líbit. A když se ti nelíbí, tak zvláštní Bčko a prostě hraješ dál jako v tom světě otevřeným. A to je docela fajn, už to bylo v těch předchozích dílech a tady to je jako míň nátlakový. Aspoň to jsem měl ten pocit. Možná to je i kvůli tomu, že tu pětku jsem jakoby nehrál tolik, že jsem si jako říkal, po 10 hodinách dobrý, tak už jsem viděl všechno, co z té hry jako potřebuji vidět a stačilo.
1: Prosvištěl.
0: Ale tady u toho mám nutkání hrát dál, což je pozitivní.
1: Ty jsi nakousnul ty sezóny, ono se tam i střídá roční období, to je nějak závislý na reálném kalendáři, nebo si to můžeš přepínat sám?
0: Nemůžeš přepínat sama, ale je to závislý na tom, kde zrovna se nacházíš v té herní sezóně. Není to tak, že když je reálný podzim, tak je reálný podzim v té, nebo virtuální podzim v té hře. A teďko tam třeba je zima, jo, ve Forze, takže...
1: Tak to je osvěžení oproti tomu, co panuje venku.
0: Rozhodně. A zase za týden to bude jinak. Jo, takže prostě tam ty sezony se střídají dle toho, jak vlastně ten kalendář herní v té hře, ne nutně jako ten skutečný, ale je to... Není na tom asi nic novýho. Jo, jako v tomhle tom oni už si ty sezony vyzkoušeli v těch předchozích dílech, takže jako tohle není něco, za co bychom měli asi jako plácat po hlavě a říkat jim dobrá práce. Je to prostě stejně dobrý, jako to bylo dobrý vždycky v těch předchozích dílech, ale tady hlavní roli hraje ten svět, což je pro mě jako velký palec nahoru, jelikož v té čtyřce i v té pětce. V té pětce to bylo teda za mě extrémní, protože tam se ani nesnažili udělat takovou tu iluzi toho, že přijedeš na nějaký festival, což bylo v té jedničce, dvojce. Přijedeš na nějaký festival a seš nula. Jo, že vlastně začínáš od nějakých jako aut, který nejezdí moc rychle, musíš si vydělat na svoji první jako pořádnou káru. Tak v té čtyřce, pětce to bylo takový jako hej, kámo, jsi hlavní hvězda tohoto úžasného hudebně automobilového festivalu. Oh, wow. Tady máš úžasný auto hnedka na začátek a tady jich máš 600. Wow. A to jako na mě tohle to nefunguje už vůbec. Jako jo, já, naopak to je pro mě důvod, proč tu hru přestat hrát. Protože pak se nemáš vůbec o co snažit jako v té hře. A v této šestce na začátku hnedka tam přijedeš, vlastně jako ta hra to podává tak, že jsi schrastil lomeno schrastila. Aha. Poslední peníze na cestu do Japonska.
1: No to jsem doslova já.
0: A je tam nějaká tvoje jako sestřenice, která má jako auto, který taky používá, ale vlastně si ho půjč na ty závody. A tímhle tím způsobem se tam jakoby nabalo. Je to samozřejmě jako taková ta pohádka, jo, ale jako docela to funguje.
1: Docela uvěřitelná pohádka. Jo. No, už jsme to trošku nakousli, co vozový park, protože předpokládám, že po Mexiku se proháněl trošku jinýma autama, než co to děláš po Japonsku.
0: Ve finále ne, protože i v nejsilnějším sportáku, který má takhle, jako teď ukazuju opravdu maličko, nízký podvozek, tak vyjedeš prostě na tu horu Fidži skoro.
1: No to jo, ale tak jako značky aut a ano, tak to, asi to je budou trošku jiný, než co máme v Jižní Americe.
0: Ano, to je velmi důležitý, protože jakožto člověk, který se lehce zajímá o automobily, tak musím říct, že nevybavím si jedinou značku, která vyšla z Mexika. Ale no, vybavím si spoustu značek, které vyšly z Japonska, lomeno z Asie. Takže skutečně jako tam se hodně propisuje ta historie. Když tam máš takový ty nálezy po té mapě, kdy tam je nějaká zapadlá stodola, v té najdeš nějaký vrak, který se pak jako opraví, ty s ním pak můžeš jezdit, tak se hodně tam samozřejmě hraje na tu notu. Jo, tohleto auto sem přivezli prostě nějaký Evropani, prostě upravili si ho trochu do japonského stylu a je to prostě nějaký model Porscháku prostě, který se už nevyrábí, už strašně dlouho se nevyrábí, ale koukej, to, co to odlišuje, je ten výfuk třeba, jakoby, jo. Což jako pro automobilový fanouška, ten úplně přilepený samozřejmě očima na televizi. Pro mě je to takový jako hezké. Ale
1: jezdíš tam v takových těch bizarních nákupních taškách? Protože já vím, že jsem vlastně byla sama v Japonsku překvapená, jak moc jiný auta tam na silnicích potkáváš. Jako ne, že by se občas, nevím, nebo by byla nějaká náhodná škodovka, ale jako oni mají fakt takový ty specifický, tichý, malý autíčka, který se hodí třeba do těch tokijských uliček.
0: Jsou tam taky, samozřejmě tak nějak tě to spíš tíhne k tomu, aby si jezdila těma sportákama.
1: No jasně, to je další součást japonské popkultury.
0: Jsou tam taky, jsou tam spíš jako, řekl bych, že jako hlavní gro toho vozového parku ve Forza Horizon 6 budou hrát věci, které by klidně jako zapadly do série Fast and Furious.
1: Jasně.
0: To znamená takový ty, ono se jim tuším, že říká nějak jako buď limonády, anebo zmrzliny. Jo? Že vlastně jsou tak jako barevný, že to vypadá jako kdyby jezdila po silnici zmrzlina, obal od zmrzliny.
1: Jo, takový
0: jako
1: ty ultra nizoučký sportáčky. No.
0: A samozřejmě neony, to tam taky je. Už spousta lidí zabředlo do designového centra.
1: Který takže tam můžeš tuňákovat.
0: Nejen tuňákovat, můžeš si i
1: lososovat?
0: To taky. A můžeš si polepit hlavně to auto, že vlastně to vypadá jako z nějakých starších dílů Need for Speed, když to byla třeba série Underground, kdy se vlastně tam bylo hodně jako nálepek na tom autě, tady prostě lepší spoiler prostě a tak dál. A
1: to já teda mám radši ty horší spoilery, no, když mi moc neprozradějí.
0: Já nemám vůbec rád spoilery v tomhle tom, takže tam se shodneme. Ale u Forza Horizon sedí vlastně ta kombinace toho, máme rádi auta, jakožto autoři, autoři mají rádi auta, vážíme si tebe jako hráče, že vlastně chceš s náma objevovat ten svět a chceš se jako ne hnedka jako vrhnout těch nejlepších aut, který v té hře najdeš.
1: Takže ta progresa je taková přirozenější, protože to mám pocit, že u té pětky vlastně byl docela častý problém, že si lidi řekli, no tak jako dostanu na začátku nejlepší, nejrychlejší auto a nemám vlastně na co aspirovat.
0: Je to tak, tam vlastně v
1: je taková ta loterie, ne? Že,
0: to a tam
1: tak
0: je už jakoby od jedničky ta loterie, ale od tuším, že trojky se k tomu přidal, že v té loterii můžeš vyhrát třeba jako novej klaxon, novou melodii do tvého klaxonu.
1: Ale to je zase dobrý.
0: Což je hezký. To tam mám samozřejmě, tuhle tu melodii, ale můžeš vyhrát třeba i nové topánky. Na tvou postavičku. A to, když ve chvíli vidíš, jak se točí to kolo a je tam tenhle auták, 150 tisíc kreditů, půl milion kreditů.
1: Boty nikdo nechtěl, Jardo.
0: A jsou to šedé pantofle nakonec, tak si řekneš, ano, to je výborné. Ale to k tomu patří, jako nehraješ to kvůli té loterii, ale prostě spíš to je taková sranda. Ale to, co se tam jako podle mě povedlo hodně, je to, jak moc vlastně je variabilní ten playlist základní v té singleplayerové části, je variabilní playlist těch závodů. Že ty jako skáčeš z offroadových závodů do spolučních jako nějakých závodů. Samozřejmě je to Japonsko, takže jsou tam touge závody. Touge závody jsou takový ty, kdy buď jedete hodně rychle nahoru nebo dolů nějakou hodně klikatou cestičkou nebo silnicí, která většinou vede z hory jako dolů. A pokud jako opravdu nevíte, o co jde, tak si připomeňte film Fast and Furious 3, Tokyo Drift, kde touge závody byly taky. Mimo jiné třeba mně se hrozně líbily touge závody v Race Driver Grid 2, kde bys možná je nečekala ani, ale byly tam. A tam si myslím, že byl asi nejlíp zpracovaný a tohle to je překonává, že vlastně tady jsou líp zpracovaný, protože to pochopitelně je v grafice z roku 2026, což jako u závodní hry je grafika velmi podstatnou složkou. A ty auta se chovají uvěřitelně. Není to simulace, je to někde na pomezí Arkádia simulace, ale chovají se tak, že tě baví je zkoušet jako další auto a další auto a další auto. Jak se bude chovat tohle auto v téhle situaci, jak se bude chovat v téhle situaci. Že to není jako, že po každý jezdíš se stejnou krabicí. To je u závodní hry velmi podstatný prvek.
1: No ty nešetříš chválu, Jardo.
0: Nešetřím chválou, na druhou stranu nemám úplně teďko v hlavě, že bych dával nějaký absolutní hodnocení, i když tomu ještě asi dojdem, ale je to pro mě jako takový trochu návrat. Já jako opravdu mám rád hodně tu dvojku a trojku, u kterých jsem strávil strašně moc času a tohle ne, že by bylo tak dobrý jako dvojka a trojka, to už nebude nic a to vím, že už nebude nic a ne proto, že bych byl nějaký škarohlíd v tomhletom, ale že už jsem si odbil vlastně tu to nadšení jsem si odbil už tehdy.
1: Je to věkem, Jardo?
0: Je to, určitě je to věkem. A je to nějakým jako okoralostí jako v tomhletom. Takže jsem s tím naprosto smířen. Na druhou stranu i pro okoralého člověka je tady nějaká zábava, ale je tady poměrně hodně. My jsme měli nějakou tu myšlenkovou mapu.
1: K čemu se musíme vrátit?
0: Tam jsme se museli k něčemu vrátit a já jsem to zapomněl a to znamená, že jsme se k tomu nevrátili.
1: Ne, počkej, bylo to... A nebylo to to tuňákování?
0: No tuňákování tady není tak rozšířený, jak bys možná čekala právě tím, že se to odehrává v tom Japonsku, tak tady jako to nehraje ten prim.
1: Přemýšlím, co jsem se připíchla na svůj mentální mapu do svého myšlenkového paláce.
0: Já tam rozhodně připnu ještě to, co jsem tady zmínil, tak jako bokem, a to je ta grafická stránka, protože na tu hru se strašně hezky kouká, ale...
1: Tak.
0: Ale
1: ano.
0: Na druhou stranu na internetech
1: ne.
0: Jsem viděl spoustu lidí, kteří z toho jako úplně jako nadšílali nadšením, jak to vypadá úplně neuvěřitelně krásně. Já tenhle ten sentiment nezdílím.
1: Já mám pocit, že tak ty poslední tři díly Forzy Horizon, protože mám Motorsport, už vypadají hodně stejně, ale možná jsem jenom málo autofanatička, abych to docenila.
0: Myslím si, že ne. Myslím si, že vypadají stejně. Tady v šestce vlastně můžeš se rozhodnout, jestli to chceš hrát v 60 snímcích za vteřinu s trošku sníženýma detailama, anebo jestli si chceš zapnout těch 30 snímků za vteřinu, ale teda...
1: To v těch rychlosti si ani nepoznáš.
0: Ale vyhnat to teda. A myslím si, že tady to bude se nejvíc rozdělovat. Že jako...
1: Turuješ.
0: No,
1: otáčky.
0: Já myslím, že spousta lidí jako... bude zastávat jeden názor a spousta lidí druhý názor, že to nebude tak, že všichni se přesunou na tu stranu těch 60 třeba.
1: Já mám teda určité tušení, že většina lidí, zvlášť v závodních hrách, kde chceš mít tu hezkou odezvu, tak preferuje spíš vyšší počet snímků.
0: To rozhodně nespochybnuju. Na druhou stranu je to znát takzvaně.
1: Na 30 ti tam přihodí takový ten motion blur, abys měl pocit, že jedeš fakt rychle.
0: No a hlavně ray tracing ti tam přihodí, který tam je v tý 60 snímkovací části je nějaký základní, ale
1: musíš to prostě hrát na počítači.
0: 30 snímkový je ten jako ta plná palba toho ray tracingu, takže tam to poznat je teda jako jo.
1: A jsi teda virtuální fotograf ve Forze?
0: Ne, ani náhodou.
1: Ne?
0: Jsem spíš jako člověk, který má rád takovou tu, ono to má nějaký technický pojem, je to taková ta rychlografika. Jo, když se řítíš prostě nějakou jako po silnici prostě rovně dolů.
1: No to je ten motion blur, no.
0: No ne, to nemyslím. Já myslím to, jakým způsobem na tebe působí to okolní prostředí, zda vůbec ho stihneš vnímat. Ne nutně, že je rozmazaný, jo, ale ty vidíš něco v dálce, co rozmazaný vůbec není, jakoby, ale nějakým způsobem se to přibližuje a zda to přiblížení se k tomu něčemu, co je v dálce.
1: Zda je dostatečně
0: jako,
1: kvalitní.
0: No zda má jako dostatečně správnou rychlost, jakoby, jo, k tomu, že jako ty se k něčemu blížíš a buď máš pocit rychlosti z toho auta, který se řítí 300, anebo nemáš a jako tam se hodně jako láme chleba u závodních her, zda vůbec jako máš pocit, jako že řídíš něco, co jede rychle. Jako, jo, samozřejmě ten motion blur tam je velmi důležitý.
1: Já
0: jako
1: jsem se právě dovzdělala ohledně termínu rychlografika.
0: No.
1: Doufám, že to vymyslel.
0: Doufám, že to nebudeš nikdy používat už.
1: Asi začnu.
0: Ale celá ta grafická stránka je prostě povedená. Tam se nedá k tomu jako nic jiného říct, prostě každý zákoutí je jako dělaný s velkou péčí, s velkou láskou, ať se nacházíš prostě v nějakém vysokohorském středisku, kde okolo tebe je sníh a závěje a sněžný děla, anebo prostě si jedeš dolů k mořské hladině a koukáš jako na to z nějaký pláže a za tebou je nějaká silueta města. Všechno tam vypadá fakt dobře. Jediný, na co bych si jako řekl, kdybych chtěl fakt jako být hnidopich a něco vypíchnout, jako tohle třeba mohli jako maličko ještě.
1: Málo kvetoucích sakur?
0: Ne, těch tam je překvapivě hodně. Ale když projíždíš nějakou třeba polní cestou, tak a je to problém samozřejmě toho, že se nacházíš ve velkým otevřeném světě pro Boha. Jako jo, neříkám to kvůli tomu, že bych za to chtěl ty autory kritizovat.
1: Málo se tě práší za kočárem.
0: Ano, málo se práší za kočárem, ale zároveň se málo práší těma třeba sakurovýma lískama, kterýma projíždíš třeba. Jo, takže...
1: Tak to Ghost of Tsushima měla zvládnutý líp samozřejmě.
0: Jasně. Jako z těch závodních her, který třeba jako vypadají líp pořád, než třeba Forza Horizon 6 za mě, v detailech, tak je Drive Club, který pořád má lepší stvárnění deště třeba, nebo nočních závodů, což tady jako se, se to Forze nikdy moc nedařilo, jako aby mohla konkurovat s těm závodním hrám, který nemají ten otevřený svět, tím pádem si můžou dovolit jako nasolit víc detailů do toho.
1: Vykresluješ ten jeden okruh.
0: Ale tady se povedlo takový kompromis, že to vypadá dobře, a zároveň si vlastně nedovedeš moc představit, že by to mohlo vypadat líp, snad možná kromě toho prášení za kočárem. Ale ty auta, o který tam samozřejmě jde, jako v první řadě.
1: Uměj 300 z místa.
0: Uměj 300 z místa, uměj i 200 v městě, ale to, co uměj taky, tak je, že vypadají opravdu každý jinak. A ne nutně, že jako tady máš jako nějakou Toyotu a tady máš nějaký jako Suzuki nebo něco takového. Ale že díky tomu, že se do toho zapojila komunita velmi brzo a ta komunita vytváří takzvaný dekály pro ty decals, se tomu jako v tom světě říká.
1: Nekálejte na ty auta.
0: No tak jestli tam jsou nějaký hráč přezdívku holub, tak uvidíme. Ale jsou to samozřejmě jako textury na ty auta. Tak se velmi dobře povedlo to, co se událo už u těch předchozích dílů Forza Horizon, že když si koupíš nějaký nový auto nebo vyhraješ nějaký auto v aukci, který se zase vracejí ty aukce, tak si můžeš zvolit, v jaký barvě, anebo naopak v jakým dekálu ho chceš. A těch dekálů je tam tolik, že skutečně můžeš listovat jako několik minut, než najdeš ten svůj vytoužený, který se ti hrozně líbí.
1: Takže je to vlastně jako když nakupuješ v bazaru.
0: Ano, akorát tady máš mnohem větší výběr než v bazaru, kde si řekneš, ano, je to žluté.
1: Tady to může být žlutě. No,
0: dokonce tam někteří u konkrétních modelů tam tvoří vlastně to, jak ten model vypadá třeba, když to je auto NASCAR, tak jakým způsobem vypadá ve skutečnosti pro rok, pro sezonu 25-26 nebo dokonce 26-27 někdy. A skutečně do posledního detailu to vymodelujou, takže to je to auto, že skutečně jezdí s tím uvozovky licencovaným autem z nějaký doby. A to se mi na Forze jako takový, jako na té sérii, nejen na Horizon, ale i na Motorsport se mi hodně líbí, že ta komunita se do toho okamžitě vrhne. S čímž se pojí to, že ta hra není asi úplně určená pro singleplayerový hraní. Můžeš to hrát singleplayeru, můžeš to hrát i dokonce offline.
1: A pak se nemůžeš chlubit těma svýma vyhranýma automa.
0: To jednak, ale zároveň je to mnohem menší zábava to hrát online. To hrát offline, než když najdeš jenom stačí jednoho člověka, se kterým hraješ, můžeš odehrát úplně celou kampaň ve dvou nebo i více a ta hra s tím počítá, protože...
1: A všichni jste jako ty nadšený turisti, který mají sestřenici, která jim počí auto.
0: Ale důležitý je, že skutečně jako ta hra počítá s tím, že ty hraješ s autem, který je pomalý, tvůj kámoš nebo kámoška hraje s autem, který je rychlý, a oba dva se baví v tom stejném závodě. Takže to je jako, samozřejmě není to nový, bylo to už v těch předchozích dílech, ale tady mám tu radost, že můžu oznámit, že se to opět povedlo. Jsme zase o krok před nimi.
1: Zase jste zasnoubeni.
0: A
1: s Forzou.
0: Jde to. Je to velmi dobrý.
1: S Honzou Forzou
0: jsme... Maria, jestli se jmenujete Honza Forza a posloucháte nás, tak nám napište quest@rozhlas.cz.
1: Jarda si vás vezme.
0: Ne. Ale Šárka možná by mohla. Honzu Forzu.
1: Honzo Forza, jenom kvůli tomu příjmení.
0: Já chci nějakou Honzovou Forzovou.
1: Honzu Forzu. Jana Forzová.
0: No.
1: Je to, co hledáš. No, tak pokud se jmenujete Jana Forzová, tak nám, no napište Jardově.
0: No napište prostě.
1: Na sociálních sítích.
0: Ne, napište, oni se určitě taky rádi pobaví na můj účet.
1: Na e-mailovou adresu jsem Jana Forzová, @.
0: No, a to je asi všechno, co se k Forze Horizon 6 dá říct.
1: Dobře, tak řekneš mi teda, kolik rozvátých sakurových lístků Forze Horizon 6 dáváš?
0: Dávám jí 4 podjetí velmi nízkého vozu závodního typu pod kamionem na dálnici.
1: To jde?
0: To tam jde, ale hlavně to jde teda v sérii Fast and Furious.
1: Já si říkám, že to zní spíš jako rychle a zběsile.
0: Ale jde to tam. A dávám to zejména z toho důvodu, že je to dobrý hodnocení z mýho pohledu pro tu sérii. Protože kdybych jako byl na tomto místě před pár lety a hodnotil Forza Horizon 5, což se možná stalo i.
1: To se asi stalo, no. Tak, skoro určitě jsem tady dokonce seděla já.
0: Tak tehdy. Tam bych to na tu 4 jako nevytáhl, ničím.
1: To si nevytáhl tehdy, no.
0: A musím říct, že tohle mě potěšilo, tenhle ten díl. Budu hrát i dál, nebudu hrát jenom na recenzi, ale budu hrát i dál. To, co mě trochu, u čeho jsem si říkal, hele, tady je škoda, že je něco, tak jsou takzvaný eventový závody, kdy jako odehraješ nějakou sérii prostě normálních závodů a pak jako si nazbíráš dostatek bodů na otevření eventového závodu, který je takový, že závodíš proti nákladnímu letadlu nebo závodíš proti, v minulých dílech to byl třeba závod proti vlaku.
1: Tak to konečně zní jako rychle a zběsile, jak ho máme rádi.
0: Jo, ale tohle už tam je od začátku vlastně v této sérii, takže není to jako žádná novinka, ale je to tady zpracovaný tak dobře, že mě bavilo i to opakovat.
1: A vyhrál jsi proti Shinkansenu?
0: Proti Shinkansenu zatím jsem nevyhrál. Zatím jsem vyhrál proti 2 akrobatickým letcům. Vyhrál jsem proti, co to tam bylo, proti robotovi jsem vyhrál, proti velkému Gundamovi. Vyhrál jsem proti velkému nákladnímu letadlu, který to bylo úplně neuvěřitelné, jak bylo nízko teda.
1: No to ujde, ano.
0: No a pro další výhry se musíte poslechnout další quest, abyste to zjistili samozřejmě.
1: Koho dalšího ještě Jarda předjel?
0: No ježišmarja.
1: To byl i dom.
0: Ale pamatuješ, jak jsme to jezdili v těch starých dobách?
1: Všechno pro rodinu, Jardo. Všechno pro rodinu.
0: To je asi tolik k Forza Horizon 6, ale samozřejmě těch závodních her z Japonska je víc, ale bohužel našeho hlavního rezidentního experta na závodní japonské hry jsme dneska nechali v garáži. Respektive on sám se nechal v garáži. A
1: on zase ztratil klíčky, víš.
0: No ježišmarja.
1: A papíry.
0: No. Tak snad Lukáš najde papíry.
1: Je vybudovaný.
0: No. A snad se zase stane správným příslušníkem motorového provozu, nebo jak se to říká. Nebo to máš nějaký jiný název. Kdybych ho teďko věděl, abych ho i řekl, ale nevím, jako to bude nějaký řemeslník.
1: Silničního provozu?
0: Nevím. Myslím, že tě Šárko teďko jenom škádlím, jako, že to skutečně vím, ale netroufám si to říct.
1: No, tak to neříkej.
0: No, radši to nebudu říkat. Ale to je všechno z dnešního questu. Tenhle ten quest natáčíme ještě v červnu, ale vy ho posloucháte už v červenci, což je příhodné, protože ještě předtím, než nadejde 23. července a vy budete s námi v 19.00 na letní podcastové scéně v Troji, tak se dočkáte ještě minimálně 2 questů. A ty 2 questy, o čem sakra budou? My to víme. Ale vy to nevíte.
1: Aha, a my vám to neřekneme.
0: My vám to neřekneme, ale strašně bychom chtěli, ale neřekneme. Ale strašně by... No, neřekneme.
1: Ne.
0: Neřeknem. Musíte si to poslechnout prostě. Tak zase za týden. Čau.
1: Čau.
3: Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
0: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave.
4: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. A Michal Toma je můj dnešní host. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Spolu se budeme bavit o Bhútánu, protože právě na tuhle zemi je Michal Toma specialista. Jak se jmenuje největší hora Bhútánu?
5: Největší hora Bhútánu se jmenuje Gangar Punsum a má 7540 metrů a zajímavý teda na ní je, že kromě toho, že je nejvyšší horou, teda Bhútánu, tak je to nejvyšší neslezená hora na světě.
4: A nejvyšší nevylezená hora je to proto, že se na ní nesmí?
5: Nesmí se na ní proto, no, v tom horolezectví jsou občas takové jako vtipné věci. Jo. Třeba v Pakistánu je ještě jedna hora, která je největší neslezená slezitelná. Mm-hmm. O tu se taky pokoušeli čeští horolezci zatím neúspěšně, ale tadyhle teda Bhútán jako je vlastně neslezená a zatím teda legálně neslezitelná.
4: A to je proto, že to bhútánská vláda zakázala dosáhnout vrcholu na tomhle kopci. Protože nějaké pokusy, jestli tomu dobře rozumím, kdysi proběhly, na vrchol se ale nevystoupilo a potom už to možné nebylo.
5: Bhútánská vláda na začátku 90. let zakázala úplně horolezectví v Bhútánu, vlastně líst na jakýkoliv hory, které mají víc než 6000 metrů. Netýkalo se to teda jenom této hory Gangar Punsum, ale i dalších vrcholů. A tam jako ty důvody jsou částečně náboženský. Po jednom z výstupů, který proběhl právě na začátku těch 90. let, tam v jedné vesnici došlo k sesuvům půdy a byly tam nějaké oběti a tehdy vlastně ti vesničané poslali petici ke královskému dvoru, kde protestovali proti vlastně znesvěcení těch vrcholů, který si teda mysleli, že jako jejich následkem byla tahleta živelná katastrofa. Ale kromě těch náboženských důvodů tam byly vlastně i důvody čistě jako nějaký ekonomický a pracovní, protože to horolezectví probíhalo v době, kdy vlastně byla hlavní zemědělská sezóna, kdy prostě lidi byli potřeba, aby pracovali na polích a ty horolezecké expedice se vlastně přetahovaly, pak s těma zájmama těch zemědělců přepláceli vlastně ty pracovníky, který by sklízeli jinak normálně to pole, aby byli na těch vrcholech a v zásadě si Bhútánci uvědomili, že tohle vlastně pro ně není výhodný, že vlastně ty problémy, které jsou s tím horolezectvím spojený, když pak třeba někdo na té expedici umře, a tak to za to nestojí a rozhodli se, že to horolezectví jako nějakou ekonomickou aktivitu v Bhútánu úplně zakážou.
4: Takže vy na nejvyšší bhútánskou horu nemůžete, i kdybyste chtěl, ale tak místo toho kolem ní tak jako kroužíte trochu, protože teď jste společně se svými kolegy dal vlastně dohromady nový trek v Bhútánu, který se k té nejvyšší hoře přibližuje na dohled.
5: Tak já na tu horu asi nemůžu, ani kdybych chtěl, protože horolezectví teda opravdu neovládám a to je opravdu něco, co mě vlastně ani moc neláká, ale vlastně trekking v Himaláji je věc, kterou jako dělám už vlastně tak přes 2 dekády a vlastně já vždycky, když jsem někdy byl na treku, tak ať už to bylo v Nepálu nebo v Bhútánu, tak prostě dokončíte ten trek a v tu chvíli jako v tom opojení se člověk začne koukat jako prostě na tu mapu a do těch průvodců, kam jít dál. No a samozřejmě nejlákavější je vždycky jít někam, kde vlastně moc lidí nebylo, anebo možná jako vlastně kam se vůbec nechodí. A tohle byl teda projekt, který jsem měl v hlavě taky už 15 let, když jsem si poprvé přečetl o tom, že vlastně je

0: Naval, což byl vlastně holandský autor průvodců a vlastně také nadšený himalajský trekař Bart Jordans, tak jsem se dozvěděl, že vlastně do toho svého průvodce to napsal jenom tak, protože se mu to zdálo, že by to mohlo být dobrý a že ve skutečnosti jako vlastně neví, jestli tam ta trasa je a jestli jako je to průchozí. No a to se stalo takovou výzvou, která mě vlastně pronásledovala těch jako říkám posledních několik let a teď jsme teda konečně s naším bhútánským týmem prokázali, že ta trasa je vlastně průchozí a vytyčili jsme tím vlastně možnost v Bhútánu chodit další úplně nový trek.
1: Jak si to mám představit? Jsou to třeba nějaká dvě údolí, která nebyla dřív spojená, protože se nevědělo, jak přejít sedlo, které odděluje a vy jste tuhle trasu právě teda vyzkoušeli a prošli, nebo jak to vypadá na místě?
0: Je to přesně tak, vlastně pod tou horou Gangar Punsum jsou dva vlastně rozlehlý ledovce a z jednoho z nich pramení řeka Mangdechu, ta je více na západ, a Chamkarchu, která vlastně teče na více východ. A tyhle ty dvě údolí jsou odděleny vlastně horským masivem, přes který vlastně tam je jeden průsmyk, Tholela, ale ten se nachází poměrně jako dost jižně, nejsou z něj žádný velký vlastně zajímavý výhledy. Nicméně přímo vlastně od pramenů té řeky Chamkarchu, kam se chodil běžně jako trek, který mu se říkalo Gangar Punsum Base Camp, tak byla tahleta trasa, kterou jsme si představovali, že půjdeme vlastně na západ přes průsmyk, který tam vedl z jednoho z takové náhorní plošiny k těm pramenům řeky Mangdechu. A tam tudy od těch pramenů bychom zase jsme chtěli jít na jih do vlastně horkých pramenů Důr, kde se vlastně tato trasa napojí na už existující část treku, kterému se říká Snowman, další jako slavný trek. To byla vlastně tato představa, kterou mělo kromě mě spousta dalších lidí a já jako vím o celé řadě vlastně výprav a expedic, které se o vlastně prošlapání téhleté trasy pokoušely, ale všechny vlastně neúspěšně.
1: Na čem to troskotalo?
0: No tak Bhútán má velmi specifickou vlastně turistickou politiku. Jo? Když chcete do Bhútánu, tak vlastně musíte mimo jiné platit poplatek $100 na den. Takže všichni ty organizátoři, kteří měli tenhle ten plán, tak samozřejmě, aby nějakým způsobem na tom netratili, tak se to pokoušeli organizovat jako komerční výpravu. Důsledkem toho vlastně vždycky došli do toho známého koncového bodu u pramenů řeky Chamkarchu, odtamtud se pár dnů vlastně pokoušeli o průzkum směrem na východ, ale byli limitovaní, kam se mohli dostat vzhledem jako k logistice, protože byli závislí na vlastně koních a vlastně zásobách nesený tím trekovým týmem, který se od těch koní nemohl vzdálit. No a často vlastně museli preferovat ty zájmy těch platících klientů před jako prostě nějakým rizikem, který bylo spojený s tím dalším průzkumem přes ten průsmyk. Takže většinou to fungovalo tak, že tyhle ty výpravy došly do toho tábořiště Bamurpa u pramenů Chamkarchu, pak vlastně došly na náhorní plošinu Zhogyepu a z ní se pokoušeli najít průsmyk, který ale vedl, jako nevěděli přesně kam a kam se chtějí dostat. Jo? A to byl jako druhý problém, že vlastně se snažili najít jako cestu, neznámou cestu na neznámé místo. A to je samozřejmě velmi obtížný, protože jak chcete najít nějaký průsmyk, když ani nevíte, kam přesně má vyjíst a co tam uvidíte. Tam například v roce 2017 jsem pomáhal organizovat panu Ondřejovi Fricovi výpravu, která dopadla částečným úspěchem. Jo, ten úspěch měl pro mě jako, byl pro mě mimořádně užitečný, protože jsem zjistil, že tam skutečně ten průsmyk jako je a že se tam tudy dá někam dostat. Nicméně právě tahle ta výprava v tom roce 2017 dopadla tak, že vlastně ten pan Ondřej Fric a jeho dva přátelé došli do tu náhorní plošinu Zhogyepu, tam se jim začalo kazit počasí, došli na vrchol průsmyku, a z něj

0: ale vzhledem k tomu, že začínalo sněžit, museli najít nejrychlejší cestu někam do bezpečí, až se vlastně dostali na úplně nečekané jiné místo, odkud mohli pokračovat dál a dokončit částečný okruh, jenom se nedostali k těm pramenům té řeky Mangdechu, kde jsou právě ty nejkrásnější vyhlídky na tu nejvyšší horu Gangar Punsum. Nicméně jako tato výprava vlastně byla takovým jako důkazem, že ten průsmyk, který někam vede a minimálně na víc než jedno místo, že tam je, a následně jsme ho měli už označený v mapě a věděli jsme, že teďkon musíme najít z toho správného místa cestu do něj z druhé strany.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Casablanca na rádiu Wave.

0: Michal Toma vám v dnešní Kasablance vypráví o Bhútánu a o ustanovení nové trasy právě v téhle zemi. Když jste se připravovali na tu výpravu, ke které došlo na konci loňského roku, která vlastně tu trasu navrhla a prošla, tak z čeho jste vycházeli? To jsou víc satelitní snímky nebo nějaké lokální podrobnější papírové mapy? Na čem jste vlastně nějakou tu optimální trasu, kudy by trek měl vést, hledali?
1: Při přípravné fázi jsem hodně používal Google Earth, kde skutečně jako ty satelitní snímky umožňovaly poměrně jako dobrou představu o té topografii. Potom vlastně zcela vlastně dostupný skrz projekt OpenStreetMap jsou vlastně také topografické mapy, na kterých samozřejmě nejsou zaznamenané žádné vlastně cesty, nebo minimálně tam nejsou cesty v téhleté oblasti, ale minimálně jako ty vrstevnice, tam člověk vidí velmi dobře a nemůžete odhadnout jako přesně, jaký je terén, ale identifikovat ty možný průsmyky tam vlastně možné je. Takže jako vlastně nějakou představu, kudy by ta trasa měla vést, tu jsme měli, jenom vlastně bylo potřeba ověřit, kudy vlastně je to nejlepší přímo na místě.
0: Co jste napakovali sebou? Když to jde, když jde o trasu, která prostě není úplně jistá, ustavená a je potřeba počítat s nějakými většími rezervami, aby to celé nestroskotalo na tom, že nevím, budou chybět zásoby ještě na jeden, dva dny nebo něco podobného, tak co jste měli sebou jako nad rámec obvyklé expediční výbavy?
1: No tak my jsme šli částečně s koňma, ale počítali jsme s tím, že minimálně 3 dny budeme muset vlastně být bez koní a měli jsme opravdu jenom to nejnezbytnější, to znamená prostě to nějaké potraviny na 3 dny, jo, to znamenalo nějakou rýži, konzervistu nějakém a vůbec jako takové lehké vlastně věci, které se dají snadno připravit, snadno uvařit, potom vlastně plynový vařič, 2 stany, nás bylo vlastně celkem 5, takže já jsem měl svůj stan a moji bhútánští přátelé spali 4 v 1. Bylo pro ně velmi pohodlné, že se tam zahřáli, mně byla zima.
0: Okay.
1: No a vlastně jediná věc, kterou jsem táhnul navíc, tak byl ještě Starlink terminál, který jsem tam teda taky experimentálně používal v Bhútánu, je vlastně dostupný poslední jako rok a to bylo vlastně takový jediný spojení se světem, kterým jsem teda kontroloval, jaký je stav počasí a posílal tedy zcela originálně z téhle oblasti jako vlastně updaty na Facebook, dokud mi stačily teda baterie, které byly ten největší problém.
0: Pak došly baterky.
1: No, baterky docházely velmi rychle, protože ku podivu v minusových teplotách se opravdu jako i vlastně velmi slušný vlastně baterie velmi rychle vybíjejí.
0: Měl jste trochu nějaký Emil Holub pocit, nebo objevitelé minulého a předminulého století, že procházíte trasu, kterou víceméně asi nikdo neprošel?
1: Já jsem v tomhletom trochu spíš skromnej a zdrženlivej. Ono, Bhútán je taková země, kde jako přijít někam, kde vám jako řeknou a tady ještě nikdy nikdo ze západu nebo cizinec nebyl. Není to úplně vlastně těžký, jo. Těch míst, který tam vlastně žádnej cizinec ještě nenavštívil, tak když se člověk vypraví mezi ty hlavní turistické trasy, tak dřív nebo později na nějaký takový místo dojde a někdy je to místo i zajímavý, že by to stálo za to, aby tam občas někdo jezdil, ale já jsem z tohohle toho jako neměl tenhle ten pocit, protože přeci jenom my jsme procházeli pouze místama, kde vlastně místní lidi chodí na jako každoroční bázi, protože jsou to pastviny, kam vlastně oni sezóně vodí jaky, jsou to místa, kde rostou nejrůznější vlastně vzácný a lékařství používaný nebo v tradičním lékařství používaný rostliny a houby. Takže jako ti místní lidi to zcela běžně používali a to, že tam ty lidi chodějí v sezóně, tak to tam bylo zjevně vidět. Opravdu jsme nebyli jako někde, kde by nikdo nikdy přede mnou nebo před námi to nenavštívil, ale my jsme vlastně se nám podařilo nějakým způsobem překonat takovou bariéru, která vlastně existuje mezi nějakou vlastně současnou nebo turistickou geografií a tou místní geografickou znalostí, protože ti lidé, kteří tyto hory a tyto oblasti tak vlastně v běžném životě používají, tak ty svoje zkušenosti vlastně do, řekněme, okolního světa nějak nekomunikují a ty geografické znalosti, tak ty jsou prostě čistě v jejich hlavách, v jejich vlastně paměti zapsané a nejsou v žádných mapách. No a vlastně...
0: Prostě všichni ví, že u toho velkého šutru doleva a dojde se potom na nějakou pastvinu, ne?
1: Přesně tak, ale oni vám řeknou, že k tomu šutru dojdete za 2 hodiny, což pro ně možná ano, nicméně pro běžného člověka, který se v těch horách nenarodil, tak to může trvat klidně 3/4 dne.
0: Jo. Vy jste zmiňoval, že tam rostou vzácné rostliny a houby. Houby v takové nadmořské výšce, jo?
1: Tady konkrétně jsem hovořil o parazitické houbě, která se jmenuje Cordyceps sinensis, neboli teda v češtině housenice čínská. To je vlastně druh houby, který napadá housenky. Ty housenky vlastně nejdříve napadne jich nervovou soustavu, ovládne je, vlastně donutí housenku, aby se pěkně nastavila v zemi tak, aby vystrčila vlastně hlavičku ze země a v tu chvíli sežere vlastně ten nervový systém a vyroste z housenky plodnice, která vypustí spory a napadne teda další nic netušící housenky. Jestli vlastně jste se dívali na seriál Last of Us, že jo, tak to je vlastně o Cordycepsu, který se ale adaptoval na savce nebo na člověka. Je to teda vlastně podobný druh houby. V té čínské a tibetské medicíně je to považovaný za takový všelék. Jo, je to lidé, kteří v Číně dostanou rakovinu, tak to často berou, protože se jako věří, že jim to opravdu jako prodlouží život, že to tu rakovinu dokáže vlastně porazit. Je to taky takové energetikum, někdy se to taky vlastně nabízí jako takzvaná himalajská viagra. A ta cena týhletý houby na tom vlastně čínském trhu je opravdu vysoká, to jsou $1000 za kilogram, přičemž jako ten jeden sběrač za rok možná, když má hodně velký štěstí, může jako 1 až 2 kila nazbírat, často je to menší sklizeň, tam závisí na tom, jaký je to rok, jak je schopný ten konkrétní sběrač. No a to je taková jako každoroční zlatá horečka, která právě v současném období, v době května června po celém vlastně tom Himaláji nastává a i tady právě v té oblasti Gangar Punsum se ten Cordyceps sklízí.
0: Tak to byla taková moje spíš odbočková otázka, ale nezastihl jsem vás teda nepřipraveného s houbami. Tak teďka zpátky do terénu. Gangar Punsum jako ta nejvyšší hora se překládá nějak jako, že jde o 3 spirituální bratry nebo něco v tom duchu?
1: Bílá hora 3 duchovních bratří.
0: Aha.
1: No a to vlastně ty 3 duchovní bratři, tak to jsou 3 bodhisatvové osvícené bytosti, které dosáhly vlastně budhovství, ale vrací se vlastně na tento svět znovu a znovu, aby pomáhali vlastně buddhistické učení šířit a pomáhali vlastně lidem, kteří jsou chyceni v té vlastně samsáře, v samsárickém cyklu dosahovat osvícení. No a to jsou vlastně bodhisattvové Čenrezik, Manjushri a Vajrapany, přičemž ten Vajrapany reprezentuje duchovní sílu, Čenrezik vlastně reprezentuje soucit a milosrdenství a Manjushri moudrost. A tahle ta trojice vlastně má takový jako vlastně ten symbolický význam, že jako moudrost bez soucitu se stává takovou jako vychytralostí, jo? A vlastně bez síly ničeho nedosáhne. A zase soucit bez moudrosti jako může vlastně na konci být jako prostě hloupej, může dělat kroky, které vlastně nakonec nepomáhají. Jo? A zase síla bez toho soucitu a moudrosti se může zvrhnout v nějaké zneužívání. Vlastně. Takže tyhle 3 vlastně bodhisattvové, jo? Energie, soucitnost a moudrost, tak dohromady tvoří takzvaný tři ochránce víry, který pomáhají tedy buddhismu na tomhle světě setrvávat. A to je teda ta náboženská symbolika, která je obsažená v tomhle tom názvu té hory, který, když se na něj podíváte, tak z některých úhlů, zejména teda z toho nově objeveného, námi nově objeveného tábořiště Kilkortang, skutečně můžete vidět tři takový vrcholy, který s trochou představivosti vlastně tam můžete tyhle ty vlastně tři bodhisattvy vidět.
0: A i když o tom religiozním významu té hory nebo o té symbolice budu vědět úplnej pendrek, tak je to asi hezký pohled, ne?
1: Je to pohled doslova pro bohy. Jo. Opravdu já jsem prošel hodně míst už v Himaláji a jako určitě jako mezi takových pět nejkrásnějších míst, kde v Himaláji lze být, tak bych tenhle ten Kilkortang zařadil.
0: Nejkrásnější ráno nebo večer, nebo jak to je?
1: Já bych řekl, že nejkrásnější bývá ráno právě proto, že v Himaláji obvykle ráno nemáte mraky. Jo. Já jsem tam vlastně večer a odpoledne zažil, ale bylo zamračeno. Budu se tam muset ještě vrátit, abych vyhodnotil, jako jak ten večer může dopadnout, pokud by teda byl krásný pohled otevřený na ten Gangar Puncum. Takhle já jsem tam teda stál na té vyhlídkové plošině jako v mrazu při západu slunce a čekal jsem. Ono tady vlastně to jsou vždycky takový napínavý chvilky, že jo, protože zrovna při tom západu slunce se velmi často ty mraky vlastně odejdou, roztáhnou, rozpustějí a ten pohled vlastně se uvolní. A bohužel teda člověk jako si na to musí počkat, protože to nejde předpovídat a často už večer, že jo, ty teploty jdou do mínusu a člověk musí jako opravdu vyzkoušet všechny svoje trumfy proti zimě, aby to vydržel. Samozřejmě musí být na tom vyhlídkovém místě, odkud pak udělá nejlepší fotky. Tak já mám fotek spoustu, ale všechny ukazují nádherný osvícený mrak a taky to není špatný.
0: A samotné to tábořiště vypadá jak? Je to teda nějaká vysokohorská pastvina? Nebo jako jak to vypadá? Jak vypadá nově objevené tábořiště v Bhútánu?
1: No, tak je to vlastně jenom takový postranní plošina s ledovcovým jezerem. Na tom místě už jsou základy pro pastevecký vlastně přístřešky, které jsou tam sezóně používané. Jako není to vlastně nic, co byste neviděli na jiných plošinách, kromě teda nádherného panoramatu k 360 stupňů, protože jako kromě té nejvyšší hory Bhútánu, tam samozřejmě je i spousta, a to, když říkám spousta, tak myslím stovky pěti až šesti tisícových vlastně hor, které vlastně okolí vidíte.
2: Casablanca. Casablanca. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Casablanca na Radio Wave.

0: Michal Toma vám v dnešní Casablance vypráví o Bhutánu a o novém treku, který prošel, který připravil. A teď je to tak trochu na bhutánských úřadech, jak s tou vaší trasou naloží, jestli z toho udělají zavedený trek, který otevřou pro všechny tour operátory, kteří v Bhutánu působí, nebo jak to bude?
1: Ano, my teďkon jsme vlastně předložili zprávu z té naší expedice bhutánskému turistickému úřadu a na to, aby se vlastně tenhle ten trek dal začít nabízet pro vlastně běžné turisty, tak je potřeba schválit tři vlastně tábořiště pro vlastně tohle turistické použití. Zároveň vlastně to je oblast, která je příhraniční, je to vlastně vzdušnou čarou z toho nejbližšího místa nějakých 10-15 kilometrů na tibetskou stranu. I když teda zrovna kvůli topografii tam nějaké, jako, že by člověk se náhodou do toho nebo i chtěně do toho Tibetu dostal, tam úplně nehrozí, tam opravdu ty hory tomu brání. Nicméně samozřejmě je to právě kvůli tomuhle tomu citlivý, takže do toho vstupuje armáda, vstupuje do toho národní park, vstupují do toho vlastně místní úřady. Každý z těchto úřadů k tomu by měl dát svoje stanovisko a následně tedy bhutánský turistický úřad a armáda buď používání těch tábořišť umožní nebo zamítne. Já se domnívám, že to spíš teda umožní, protože pro zamítnutí není, aspoň já nevidím žádný racionální důvod. Nicméně úřady se řídí svojí vlastní logikou, takže uvidíme, jak to dopadne. Já pevně věřím, že už vlastně příští rok, anebo možná, že i tento podzim už tam první skupiny budou moct jít.
0: Kdyby to úřady nakonec zamítly, byl byste smutný? V tom smyslu, že jste tomu věnoval nějaké úsilí, viděl jste místa, která byste třeba prostě chtěl, aby viděli další lidi, dopřát jim to, anebo byste k tomu dokázal zaujmout nějaký jako příslovečný buddhistický klid, že když to tak nemá být, tak to tak nebude. Mně tam bylo krásně, ale hold, ostatní si budou ještě muset nějak počkat.
1: No tak, já bych k tomu určitě zaujmul takový jako postoj s tím buddhistickým klidem, bych se nevzdal. A kromě tohohle toho tam mám k průzkumu ještě další trasy, takže aha, bych to bral jako
0: další žilízka
1: k tomu, abych prošel další trasu ve velké blízkosti a po jejím prozkoumání předložil žádost o schválení znovu s nějakým jako dořešením nějakých námitek, které by tam mohly vzniknout.
0: Jak se na vás vlastně dneska bhutánské úřady po těch letech spolupráce dívají? Ten Čech, co tady furt někde chodí, navrhuje nové trasy, tohle zkouší, tamto zkouší, podává ke schválení a tak. Jaké tam máte vztahy?
1: No tak, já se tam snažím příliš v tomhle směru nevyčnívat, jo, protože Bhutánci jako přeci jenom je taková, když to tak řeknu, ostrovní mentalita je tam. Jo. Ta země je hodně uzavřená a cizinec, který tam příliš jako jim nějakým způsobem kecá do věcí, tak tam není moc vnímaný pozitivně. Takže jako já samozřejmě jako u mě už tam vědí, ale často o mě vědí jako o někom, kdo třeba kritizuje některé kroky v turistické politice a kdo třeba občas udělá jako zajímavou věc, ale třeba častěji by bylo lepší, kdyby mlčel. Jo? A tak jako já se jim teď v poslední době snažím v tomhle směru spíš vyhovět a dělat ty věci trochu jako opatrně, tak, aby Bhutánci s nimi byli spokojení a neměli důvod si teda mít pocit, že jako příliš ovlivňuji něco, co bych zastavil, tak jako už by neměla být má starost.
0: A nebo nějak rozložit práci mezi kolegy a ti další, aby byli Bhutánci, nebo tak?
1: To je jednoznačné a i ten vlastně jako ta naše snaha, tak já jsem tam byl jediný cizinec a vlastně dalších 5-6 členů expedice a podpůrný vlastně kancelářský personál byli všechno jako Bhútánci a v tomhle směru bych chtěl říct, že byť jako ten projekt vycházel z nějakého mého plánu, tak to byla tak skupinová snaha, která by prostě bez té podpory, znalostí a vlastně snahy těch členů toho mýho týmu nebyla možná.
0: Jak to vypadá v bhútánských vesničkách, myslím hlavně těch trochu odlehlejších, kudy procházíte?
1: Tahle oblast není vlastně úplně jako hodně obydlená. Jo? Tam vlastně v těch vyšších nadmořských výškách, tak tam se nacházejí pouze tyhle zemědělský pastevecký osady, které jsou obydlené ovšem pouze v letním období, kdy vlastně ty lidé tam vyženou vlastně stáda na ty letní pastviny. A potom vlastně na podzim, kdy se chodí na treky, tak už jsou zpravidla tyhle ty vlastně pastevecký osady prázdný. No a ti lidé, tak ty už mají vlastně svoje stálé bydlení někde jako u silnice, jo, kam dojedou jeepem a žijí už ne tak odlišně od toho, jak jako vlastně žijeme my. Často už mají splachovací záchody, televizi, elektřinu. Samozřejmě ty Bhútánci bydlejí ještě v takových jako hezkých dřevěných chaloupkách a Bhútánci žijí relativně jako na dobrý úrovni a to i ty jako chudší mají vlastně prostě hezké velké domy.
0: Ty pastevecké příbytky, to jsou jako kamenné domky a vlnitý plech na střeše, nebo jak si to představit?
1: Tak v těch nejvyšších výškách, řekněme nad nějakých 4000 metrů, tam oni vlastně mají jenom takový jako kamenný základ nějakého čtvercového nebo obdélníkového tvaru a ten jim tam vlastně slouží jako závětří a uvnitř toho základu si oni vlastně postaví stany, aby tam vlastně byli nějakým způsobem chráněný, aby jim ty nepodupaly ty jejich stáda, který tam s nima jsou. A pak jako v těch nižších výškách tam taky mají buď teda stálí, ale většinou dočasný už jako místa, které jsou na delší vlastně bydlení, tak to jsou kamenné domky s dřevěnýma doškovejma střechama.
0: Co máte na Bhútánu nejradši, když pominu Himalaje? Ptám se proto teď na ty lidi, na způsob života, na cokoliv dalšího, kromě výhledů na Gangar Punsum a další nádherné hory.
1: Bhútánci jsou zajímaví vlastně tím, že se opravdu jako záměrně rozhodli nekopírovat všechno, co k ním přichází ze zahraničí. A že se rozhodli jít v mnoha směrech svojí cestou, vzít si to, co se jim hodí, ale pokud došli k závěru, že vlastně něco, co my tady třeba na západě děláme, nebo co dělají v Nepálu, není dobré, tak si to udělat po svém. Což jako já na tom obdivuju často takovou jako pro nás Čechy taky typickou, jo, jako tu donkichotskou umanutost, jo, často vyhledávající nefunkční, ale vlastní řešení, který ale jako někdy tímhletím způsobem dojdou i k něčemu, co si pak tam člověk řekne, aha, tak tohle je vlastně jako dobrý. Jo. Tadyhle díky tomu dosáhli něčeho, co vlastně jako je škoda, že něco takového nemáme taky. Jo. A to je, já nevím, když to tak řeknu, jak je to třeba architektura, jo, kdy oni vlastně rozhodli, že vlastně vám neskolaudují dům, pokud ho nepostavíte s dodržením jako tradičních architektonických prvků. Jo. A teď on vlastně tam nastavíte těm lidem nějaký limity, nějaký omezení a ty noví stavitelé, architekti, tak se s tím musí porovnat. A výsledkem ale je, že vám vznikají města, které mají velmi jako pěkný, ale zároveň jako uniformní charakter. a působí jako vlastně velmi, velmi jako pěkně na, na podívání. Nebo i třeba jako to, že prostě všichni, když jdete do práce, tak vlastně chodíte v tradičním úboru. Jo? Rozhodně bych to tady nechtěl, ale když bych si to představil, že bychom chodili po ulicích a tady by byli lidi jako prostě v krojích českých, moravských, tak rozhodně by to jako naší český zemi dalo jako takový jako zvláštní punc. A jako já obdivuju, že jako někdo ještě v té dnešní době je schopný tohleto vlastně prosadit.
0: Možná je to kvůli tomu, jak velký nebo jak malý Bhután je, že udržet takovýhle nějaký svéráz navzdory tomu globálnímu tlaku je možné právě v zemi, která je jednak takhle hornatá a jednak takhle malá, ne?
1: Určitě, určitě. Ten jako Bhután, který má vlastně nějakých 650 tisíc obyvatel a v zásadě jako je řízený velice vlastně takovým hierarchickým způsobem z jednoho jako centra, kde jako to, co řekne král, tak všichni bez výjimky nejenom poslouchají, ale i vlastně jako se tomu dobrovolně podřizují a obhajují to, tak je o dost jednodušší, než jako v zemi, kde vlastně každý má na všechno svůj vlastní názor a jako to já bych rozhodně nechtěl na tomhle něco měnit, jo, to já si myslím, že jako dobře, když je zároveň rozmanitost.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Michal Toma vám v dnešní Kasablance vypráví o Bhútánu. Vy tady teď naproti mě sedíte v tričku s modlitebními praporky o Mani Padme Hum. Jak Bhútán nebo vůbec Himalaje, celý region, proměnili váš nějaký i třeba spirituální život nebo pohled na svět v mnoha jiných ohledech, než je samozřejmě jenom cestování?
1: No tak já jsem vlastně člověk, který se jako nehlásí k žádnému náboženství a ten buddhismus je pro mě vysoce zajímavý z nějaký jako profesionální vlastně stránky, protože jezdím do těch zemí jako průvodce a vlastně poznávám je, snažím se zprostředkovávat znalost o těchto himalajských zemích pro vlastně české publikum, ale když bych to řekl, tak jako já se asi nejvíc jako nějakým životním postojem blížím něčemu, čemu se říká sekulární buddhismus. A v tom směru, že si myslím, že ta základní analýza jako toho stavu života nebo světa, kterou Buddha před těma 2,5 tisíce lety vlastně nastínil, to znamená, že život je jako v principu vlastně utrpení, a že toto utrpení pramení vlastně z touhy po věcech, po zážitcích, po vlastně pocitech, a tak ta je v zásadě správná. A s čím už třeba se tolik nestotožňuji, je jako to, že tom buddhismu je důležitý říct, že tahle stát, pokud ukončíme tuto touhu, pokud potlačíme tu touhu, nebo pokud ji nějakým způsobem transformujeme v něco jiného a touho vlastně zmizí, tak skončí i to utrpení. No tak to já se obávám, že v tomhle směru už Buddha byl příliš velký optimista. Já se obávám, že my můžeme to utrpení a tu touhu pouze tak jako prostě přiměřeně omezovat a to rozhodně za to stojí, ale myslím, že úplné vysvobození je něco, co vlastně člověku na tomto světě není souzeno.
0: Takže nejste ateistický nebo sekulární buddhista, ale jste skeptický buddhista.
1: Taky to tak můžete říct.
0: Dobře, zpátky do hor, zpátky na ten nově ustavený trail. Kdy myslíte, že se do téhle oblasti vrátíte? A zajímá mě vlastně jakoby s jakým pocitem, ať už teda úřední schvalování té trasy třeba dopadne jakkoliv, tak co třeba bude nejvíc ten zážitek z té trasy, který budete znova hledat, když se do toho regionu budete vracet, nebo celkově s jakým nastavením?
1: No tak, já už mám cestu naplánovanou na podzim, tam už vlastně nemám v plánu jít znova do téhleté oblasti Gangar Punsum, ale já jsem 10 let nebyl ve východním Bhútánu a vlastně jako ty věci se jako v těchto těch rozvojových zemích se prostě 10 let, to je jak 50 let u nás, to vlastně tam často se stane, že vám opravdu postaví úplně nový silnice a že jako věci se tam úplně zásadně změnějí, takže předpokládám, že vlastně ten východní Bhútán jako opět nějak procestuju, pravím si tam nějaký informace, který jsem o něm jako měl, a co se týče toho vlastně treku Gangar Punsum, tak tam bych to viděl, že za ten příští rok bych tam chtěl vést nějakou skupinu a chtěl bych tam vyhradit několik dní na tábořišti Kilkortang. Tam ještě budu muset vymyslet, jak to zásobovat bez těch koní, protože jako přeci jenom s těma vlastně nosičema Bhútánci neradi nosejí. To jako pro každýho, kdo zná Nepal, tak mu chození bez koní připadá jako úplně normální věc, ale jako Bhútánec pro něj, když mu něco naložíte na záda, tak za prvý unese toho tak maximálně do 30 kilo, že jo, což ty Nepálci, kterým naložíte 50-60, to je jako úplně jako něco jiného. A druhá věc je, že statusově nosit tam velký náklady jako je vlastně jako špatně. Jo. Takže my tam jsme na ty 3 dny schopní přesvědčit ten tým, aby nám tam jako dones nějaký zásoby, ale jako zas nemůžeme to úplně nekonečně nafukovat, takže až vymyslím ještě, jak to zásobovat, tak bych z toho tábořiště chtěl podniknout několik jako takových denních výprav, protože takže tam si myslím, že ještě jako je možnost najít nějaký vyhlídkový body a ještě jedno propojení na trasu vlastně treku Snowman, který by jako vlastně umožnilo zase jako trochu jiný závěr toho slavného bhútánského Snowman treku. Jo? To je zase trek, který má 24 dní trvá, je tam 11 průsmyků přes 5000 metrů a je považovaný za vlastně nejtěžší trek na světě, tak jako kdyby se nám podařilo vlastně přesměrovat závěr tohoto snowman treku přes tohleto nádherný tábořiště a přes ten vlastně vyhlídkový bod na tu horu Gangar Punsum, tak si myslím, že by to bylo taky velmi jako řekněme inspirativní pro nějaký vlastně další trekaře, který by třeba ten snowman track šli.
0: A tady to nové, vámi objevené nebo ustavené tábořiště, to má jakou nadmořskou výšku?
1: To má nadmořskou výšku 4500 metrů.
0: Uh-huh. Co předpokládáte, že pro člověka, který by tam vyrazil, byla největší překážka? Asi kromě nějakých těch vstupních finančních podmínek, co jste zmiňoval, ty bhutánské podmínky a samozřejmě jako letenka, všechny tyhle ty náklady samotné, tak co je největší obtíž u trekování?
1: Trekování v Bhútánu je vlastně, dá se říct, ve velmi komfortním stylu. Jo. Tam jako my to, ty vlastně Bhútánci se to naučili dělat velmi, velmi kvalitně. Tam, když vlastně jdete na trek, tak s vámi jde personál, který vaří, staví stany, máte tam kempingové sedačky, kempingové stolečky, když dojdete do tábořiště, tak už je tam postavený jídelní stán, ve kterém můžete mít i plynový topení, máte tam v tu chvíli už připravenou horkou vodu, sušenky a prostě jenom se tak jako posadíte. A
0: to vlastně je luxus.
1: Je to skutečně luxus. Já když jsem poprvé na tom treku šel, tak jsem nevěřil svým očím, ale ku podivu rychle si na to člověk zvyknul. A
0: no ku podivu, na dobré se vždycky zvyká rychle.
1: Ano, ano, další dny už jako třeba, když nebyl tým trekovej, jako už ještě neměl připravený ten stan s tím čajem, tak už jsem si říkal, co se to dneska děje, jo, jestli kluci nezlenivěli. Jo, vaří vám ráno, vám kuchař vlastně vaří teplý jídlo, který v termoobalech vlastně vám tým donese na nějaký místo, kde si dáte jako normálně piknik, ale jako říkám, ne nějaký studený jídlo, skutečně teplý. Takže jako ta úroveň toho servisu a komfortu jako v tom Bhútánu je velmi vysoká, když to řeknu, tak ty obtíže, které jsou s tím trekem nově objeveným spojený, tak jsou především logistický pro tého organizátora a co se týče vlastně toho samotného trekaře, tak bych řekl, že ta náročnost fyzická tohohle toho treku je jako řekněme středně těžká, já bych to třeba formuloval. Pokud někdo šel třeba v Nepálu trek, tak jako je to podobné, jako když se jde Everest Base Camp a následně jako přes průsmyk Cholapas do Gokya, nebo třeba průsmyk Thorungla na treku kolem Annapurny. Není to v tomhle směru těžší. Co je tam zhruba tak v tom Bhútánu nejnáročnější je zima, protože ty údolí jsou většinou velmi jako takový hluboký. Vy dojdete do toho tábořiště a někdy ve 3 nebo ve 4 vám zapadne za nějaký kopec slunce a v tu chvíli vám radikálně teplota jde z nějakých pocitových 20 na rychle -5, -10, to je prostě ohromný rozdíl a v tu chvíli začínáte vytahovat vlastně ty trumfy a teď ta jako prekérní situace nastane, když vám trumfy dojdou a vy ještě furt máte před sebou jako nějaký
0: stoupání.
1: Celou noc, no. Takže tam jako je dobrý se zásobit opravdu hodně jako slušnou výbavou, co se týče toho teplotního komfortu, protože jako jakmile vám začne být zima, tak už si prostě to nebudete dál užívat. No a samozřejmě, protože jako ten náklad, ty vaše osobní věci vám nese kůň, anebo v případě teda té části, kdy se půjde přes ten průsmyk, kde koně neprojdou, tak tam na to budou nosiči, tak se zas člověk nemusí v tomhle směru nějak omezovat a to je vlastně, tím je problém vyřešen.
0: Bhútánské novinky přinesl do dnešní Casablanky Michal Toma. Díky moc za to.
1: Díky.
0: Z Casablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody, kterou pro vás chystáme. A kromě ní taky uzavíráme pomalu naší jarní minisérii Města, takže kromě Casablanky s premiérou každou neděli a potom vždycky v podcastových aplikacích můžete teď slyšet i pětidílnou sérii věnovanou evropským městům, která stojí za to objevit, i když nepatří mezi ty nejprofláklejší a nejnavštěvovanější. Takže ať už tam nebo tam se s vámi budu těšit naslyšenou. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
4: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Spot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Gaslight Gatekeep Global

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak. Horečka páteční noci na Rádio Wave.

0: Jakási, takási, na ní zehraj si.
1: Plejak.
2: Plejak.
1: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

Plejak. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: I take this open beat.
1: Yeah.

Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojmy. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovitý nápisy, který se ptaj, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš.

0: Vysílá Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na Radio Wave.
2: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Radio Wave.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. I lost my mind.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Tou cestou jdem. Na piasku leže.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: she got me down.
1: Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Rádio Wave.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.